uslyšíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih.

uslyšíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

hrajeme hity pro dobrou náladu.

vydržíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimaba. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěží

po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih.

0: hezké středeční ráno, Moravo, 2 minutky a bude 17:30, tady je ranní hudební menu. A ke kávě budeme podávat i malinovej syrup, díky kapele Miraj. Přidají se Timber City. Nebo Kelly Clarkson. A k muzice přidáme už za chvíličku taky aktuální předpověď počasí, slibující další letní teploty. Ano, už za chvíličku prozradíme, jaká bude středa 16. září a vydáme se za vámi také na cesty, ale třeba hlášenou čerstvou uzavírku. Tak krásné ráno, Moravo, a díky, že jste s Rádiem X, Rádiem Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Stejně jako včera, taky dnes se mohou v ranních hodinách, zejména v údolích, vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, tak zejména na cestách opatrně. Jinak očekávají meteorologové polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často průsvitná, večer pak začne od západu přibývat další oblačnost. Do půlnoci se západní části kraje mohou objevit i přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty letních 27 stupňů Celsia, i když třeba na Blanensku namíříte jen kolem 23 stupňů Celsia. Letní hodnoty budou mít teploty i ve Zlínském kraji dnes maximálně 26 stupňů. No a aktuálně Petrov Podivín po 11 stupních Celsia. Rtuť teploměru tady v Horuníně ukazuje aktuálně na 13, stejně jako ve Šlapanicích.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Opatrně na silnici 3. třídy mezi Hýsly a Vřesovicemi, kde je od dnešní půlnoci vozovka uzavřená kvůli opravu povrchu vozovky. Stanovená objížďka je dobře značena. V Kyjově v ulici Mezivodí mezi křižovatkami ulic Netčická a sídliště za stadionem počítejte i nadále také s omezením kvůli pracím na silnici. Tak opatrně s jihem, šťastnou středeční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4.

0: za pár minut představíme první kopírku, respektive vrátíme se do historie, nabídneme letopočet, kdy spatřila světlo světa a podíváme se třeba i na Škodu Favorit. Teď ale Miraj, malinovej sirup, je 17:30.
1: Letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: 5:40, krásné středeční ráno, Moravo, za námi jsou Temper City, před námi Kelly Clarkson a song od této zpěvačky pošleme dnešním oslavenkyním. Ale až to poté, co prozradíme, že přesně před 67 lety, tedy 16. září roku 1959, představili první kopírku, která dokázala jednoduše udělat kopii dokumentů na obyčejný papír. Dneska, no v podstatě máme kopírky úplně všichni doma, protože kde jaká tiskárna už v sobě obsahuje také kopírku, takže nazvedneme víko, položíme dokument, který chceme skopírovat, zmáčkneme tlačítko a za pár vteřin máme hotovou kopii. Tehdy to byla malá revoluce, přístroj byl ale veliký jako pořádná skříň a vážil skoro 300 kg, pravda i dneska veliké kopírky něco váží. No, při jednom z prvních veřejných předvádění dokonce jeden ze strojů začal hořet. Přesto se z něj stal obrovský úspěch a kopírka se postupně dostala do kanceláří, škol, úřadů i obchodů, takže až budete zase něco kopírovat, vzpomeňte si, že ještě před 67 lety byla taková věc úplnou novinkou. I když pravda, v době mobilních telefonů a možného skenování právě telefonním přístrojem mnozí kopírky už třeba ani nepoužívají, ale jsou samozřejmě exponovaná místa, kde se neustále kopíruje o 106. Míříme do 16. září roku 1987, kdy se v Brně poprvé veřejnosti ukázala Škoda Favorit. Na strojírenském veletrhu tehdy lidé obdivovali auto, které vypadalo úplně jinak než klasické škodovky, než škodovky, na které byly do té doby zvyklí. Motor už nebyl vzadu, ale vpředu a auta poháněla přední kola. Z Favoritů se pak stalo jedno z aut, které potkával snad každý před domem, u práce, na dovolené i na barzjakém vestínském parkovišti. No a když už jsme ve světě motoru, tak přesně před 25 lety, což bylo 16. září roku 2001, se do historie českého motorsportu zapsal Tomáš Enge jako první Čech v závodě vozů Formule 1. V Monze tehdy dojel 12. Jeho kariéra, ale bohužel kvůli trávě dopadla neslavně. Zpátky ale do kalendáře. Ve středu 16. září má svátek Ludmila. Tímto všem liduškám gratulujeme. Na Veselsku jich máme 732. Bučovic kolásí 168 dnešních oslavenkyň a gratulace po ránu míří na Mikulovsko, kde jich máme 209. Nevynecháme ani Zlínsko, kde jich máme 1377. Tak Ludmilám už za chviličku hudební dárek Kelly Clarkson. Mimochodem i na Slovensku má svátek Ludmila. Taky tam blahopřejeme, i tam v 5:42 minutky posíláme ze středeční ranní hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut a bude 6. Dobré středeční ráno, Moravo, dnes s datem 16. září. Za námi Rosie a Bruno Mars, před námi Mandraže a Tanči, dokud můžeš. A smějme se, dokavať můžeme. A doufám, že k tomu budeme mít i dneska důvod, díky tomu, že skřeťák dorazil do studia ranní zdy rádych, tak musíme krásné jítro.
1: No dobré rámečko. Přátelé, zamysleli jste si někdy nad tím, že už od malička nás naše milované ženy nejdřív zvykají na prso a potom na láhev, no a pak mají pozbytek života vůči chlapům výhrady, že to máme rádi.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Je to tak, jsme v půli pracovního týdne. Před námi další hity pro dobrou náladu po šesté, třeba Sigma Nobody to Love. Na playlistu i Taylor Swift. Stejně jako Reddy Kirken. Zítra, ale už dneska ve středu 16. září nabídne Indros čerstvé jihomoravské zprávy. Uherčice na Břeclavsku patří k nejlepším v Česku. V čem? Prozradí právě on už za chviličku. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí slibující i letní teploty, ovšem ne všude.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír svarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: 2 minutky a odbije nám 6. hodina. Krásné středeční jitro.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Uherčice na Břeclavsku patří k nejlepším v Česku v množství směsného odpadu a Zlínský kraj pomůže sociálním službám překlenout začátek roku. Uherčice na Břeclavsku patří mezi obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v republice. V soutěži Odpadový Oscar skončili ve své velikostní kategorii první v Jihomoravském kraji a 7. v celém Česku. Na jednoho obyvatele tam loni připadlo necelých 76 kg směsného odpadu. Obec využívá motivační systém, díky kterému mohou lidé za správné třídění získat slevu na poplatku a podporuje také domácí kompostování. Na jižní Moravě uspělo také Kobylí, které ve stejné kategorii skončilo druhé. Mezi městy nad 5000 obyvatel zvítězili Rosice, třetí místo obsadili Mikulov. Zlínský kraj chce příští rok půjčit poskytovatelům sociálních služeb téměř 555 milionů korun. Peníze jim mají pomoci překlenout první 3 měsíce roku, než dorazí dotace ze státního rozpočtu. O návratnou pomoc mohou požádat do 12. října a čerpat ji budou moci do konce března. Kraj zároveň schválil další peníze pro sociální služby ještě na letošní rok. Mezi podpořenými organizacemi jsou také Charita Uherské Hradiště a Naděje ve Zlíně. Charita Uherské Hradiště navíc získá část podpory i přímo z krajského rozpočtu.
1: Počasí.
0: Stejně jako včera, tak i dnes se zejména v ranních hodinách může objevit mlha, ale měla by se vyskytovat zejména v údolích. Jinak očekávají meteorologové polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často průsvitná. Večer začne od západu přibývat další oblačnost a od západní části kraje postoupí přehánky lokálně i bousky. Nejvyšší odpolední teploty letních 27 stupňů Celsia, i když na Blanensku naměříte jen kolem 23 stupňů Celsia. I ve Zlínském kraji rtuč teploměrový šplhá na letní teploty. V maximech můžete naměřit až 26 stupňů. No a aktuálně Kyjov, Vacenovice, Uherský ostrov 11, Moravský Žižkov 12 stupňů Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Dobré středeční ráno i na cesty. Máme tady čerstvou uzavírku na silnici 3. třídy na trase Hýsly v Řesovice. Je vozovka uzavřena z důvodu opravy povrchu právě oné vozovky. No a připomínáme, v Kyjově v ulici Mezivodí mezi křižovatkami ulic Nětčická a sídliště za stadionem. Počítejte s omezením také kvůli pracím na vozovce. Tak opatrně s jihem, šťastnou středeční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: V Brně začala nová éra péče o pacienty se srdečními problémy. Jedno z největších kardiochirurgických pracovišť v Česku se přestěhovalo do úplně nové budovy za miliardy korun. Více už za kluku.

0: 7 minut po 6. hodině Natasha Bedingfield, už za chvíličku Taylor Swift a nebo Neddy Kirkn, toho času ještě s Michalem Hruzou. Je středa 16. září, slíbili jsme, že se podíváme do Brna, kde začala nová éra péče o pacienty se srdečními problémy. Brno má totiž nové špičkové centrum pro operace srdce a transplantace. V areálu fakultní nemocnice Brno včera otevřeli novou budovu centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Celá investice, včetně vybavení, vyšla asi na 3,5 miliardy korun, přičemž 1,3 miliardy pokryla evropská dotace. Centrum se přestěhovalo z areálu svatoanenské nemocnice a teď má velmi výrazně více prostoru. Nová budova má 9 podlaží, 125 lůžek a 4 operační sály. A vše by pro lidi, jež potřebují pomoc se srdíčkem, mělo být mnohem rychlejší a taky snadnější. Podle vedení tím pro centrum začíná úplně nová etapa, patří totiž mezi největší pracoviště svého druhu v Česku. Tak držíme pěsti, ať to všechno klape tak, jak má. A když už tam někdo přijde s nemocným srdíčkem, ať se pomůže, ať se využije technologii 21. století a ten všech lékařů a sestřiček. Skoro 9 minut po 6. hodině, dodáme další hity pro dobrou náladu a za chviličku se vrhneme také na středeční ranní téma.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Bertrand Sedou má ve středeční ranní jízdě Rady Kirkr, na základku Michael Jackson nebo Calvin Harris. Tady je další hity pro dobrou náladu i fůli pracovního týdne. No, dívám se na naše ranní téma a určitě to bude díky vašim komentům opět a znovu zajímavé, protože dnešní ranní téma je věnované hláškám či říkankám. Ptáme se, jakou hlášku nebo říkanku jste slyšeli na své jméno. Asi to známe mnozí, hlavně ve škole jsme často na většinu jmen slýchávali různé hlášky, říkánky a rýmovačky, jako ať už Anči, píp ti tančí, nebo Karle máš malé píp a podobně. Na co všechno si vzpomenete nejen ve spojitosti s vaším jménem? Napište nám to na Facebook Rádia Jich Klíďo Píďo, pošlete SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Pojďme zaspomínat také ty kravinky na hlášky nebo říkánky, které jsme slyšeli třeba právě na naše jméno. Tak díky, že si uděláte chviličku čas na ranní jízdu, na ranní téma a že nám to pošlete. My to pošleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu éterem ranní jízdy Rádia Jich těsně před 7 hodinou. Teď už ale Beat It a Michael Jackson.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Genetika a Blízko. A Blízko jsou taky další hity pro dobrou ranní náladu ze středeční ranní jízdy. Co nevidět? Sigala.
1: Tak všechno mám.
0: Ze Slovenska Mark Dan. A z česká kapela Kabát. Nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Už za chviličku odhalí středeční krátké jihomoravské zprávy rádia za tam 16. září.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na petadrogerie.cz.
0: Dobré středeční ráno, Moravo. 2 minutky a bude 6:30.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: V Hodonině by mohlo vzniknout nové vojenské cvičiště se střelnicí pro aktivní zálohy. Zastupitelé schválili podnět ke změně územního plánu v lokalitě Pánov směrem na Dubňany. Centrála cestovního ruchu východní Moravy změní od října název na centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje. Podle hejtmanství má být nové označení pro návštěvníky z Česka i zahraničí srozumitelnější a lépe spojitelné přímo s regionem.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Aktuálně měříme v Hodoníně 13 stupňů, 11 hlásí Strážovice, Lednice a Uherský Ostroh.
8: Rádio Jih. Doprava.
0: Míříme na cesty na Zlínsku v Otrokovicích. V objízdné ulici havarovala 2 osobní auta. Na místě je částečně blokován 1 jízdní pruh, tak počítejte s nárazovým zdržením. A na dálnici D1 na 218. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané nákladní auto. Taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
10: Plánujete koupy alespoň 2 vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Dnes v 9 hodin odstartuje projekt Darujeme kroužky dětem. Podrobnosti nabídne ranní zdarád jich už za pár minut. Teď v 6 hodin a téměř 30 minut míříme za hity pro dobrou náladu. Ze středeční ranní jízdy Sigala.

0: zpěvačka, herečka Jennifer Lopez v 6.36 ve středeční ranní jízdě Dobré ráno Moravou, za chvíličku Mark Dan a jeho Country Girl, stejně jako zpěvačka Len Marlin. No a jak už jsme naťukli, od dnešní 9. hodiny se mohou rodiny ve finanční tísni hlásit do projektu Darujeme kroužky dětem. Mohou tak získat na pololetí až 15 na mimoškolní aktivity pro děti. Peníze mohou využít na různé zájmové nebo sportovní kroužky, a to pro děti od 3 do 18 let. Výzva potrvá do 24. listopadu. Takže pokud kroužky rodiny rozpočet napínají, tato pomoc může dětem otevřít dveře tomu, co je baví.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Združení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.združeníslováckýchvinařů.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 7:45. Máme tady středu 16. září a do třetice máme tady další ranní téma. Dneska se ptáme, jakou hlášku nebo říkanku jste slyšeli třeba na své jméno. Hlavně ve škole to bývala klasika, stačilo se jmenovat trochu, řekněme, rýmovatelně a spolužáci už jeli jasno. Asi to znáte všichni. Anči, Píp, ti tanči, nebo Karle, máš malý Píp a podobné dětské perly. Tak dneska je hledáme, pojďte zazpomínat a pojďte se pobavit.
1: Jirka napsal, dobré ráno, pamatuj si tuhle, tady to správně. Jirka Sirka krokodýl na mopedu závodil, potkal žabičku, dal tam jedničku, potkal sojku, dal tam dvojku.
0: No tak to je paráda, Juro. Přesně to chceme dneska v půli pracovního týdne slyšet. A co Karla? Tady je to trošku jiné, ale taky moc děkujeme. Zdravím, kdykoliv se něco ztratilo, ptala se paní učitelka, která straka tady krade. Samozřejmě řehot, protože jsem se jmenovala Straková.
1: A to nechceš ten daný moment.
0: To člověk prostě nevymyslí. Tak, jak jste to skytávali vy? Jaká říkanka, přezdívka nebo hláška se pojila s vaším jménem? Dejte vědět přes Facebook Radik, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy, stále na linku 606 703 889. Jakou hlášku nebo říkanku jste slyšeli na své jméno? Další nabídeme po 7. hodině, teď zpátky hitům pro dobrou náladu. V ranní jízdě připravena kapela Kabát a Bára.
2: Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Gaga, tedy Lady Gaga ve středeční raní jízdy. Dobré ráno, Moravo, po sedmé, Venga Boys. Fever Dream, Alex Warren. A nebo kapela Krištof. Jsme v poli pracovního týdne, před námi středa 16. září, před námi další čerstvé jihomoravské zprávy. Hodonín dal zelenou možnému vzniku vojenského cvičiště. Podrobnosti už za chviličku. Navrch přidáme aktuální předpověď počasí, slibující místy v údolích po ránu mlhy, ale odpoledne taky místy letní teploty.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co tplátky, Mazdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló.
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus a za 19,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutku po sedmé.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Hodonín dal zelenou možnému vzniku vojenského cvičiště a centrála cestovního ruchu východní Moravy se přejmenuje. V Hodoníně by mohlo vzniknout nové vojenské cvičiště se střelnicí pro aktivní zálohy. Zastupitelé schválili podnět ke změně územního plánu v lokalitě Pánov směrem na Dubňany. Ministerstvo obrany tam chce vytvořit zázemí pro prapor územní obrany Jihomoravského kraje. Počítá se základním výcvikem, který má trvat 6 týdnů, a také se střelbami z ručních zbraní. Místo už v minulosti jako vojenská střelnice sloužilo, dnes je vedené jako plocha pro rekreaci a les. Pokud se územní plán změní, armáda bude moci začít řešit výkup pozemků a další investice. Prapor územní obrany tvoří zhruba z 90% vojáci aktivní zálohy. Centrála cestovního ruchu východní Moravy změní od října název na Centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje. Podle hejtmanství má být nové označení pro návštěvníky z Česka i zahraničí srozumitelnější a lépe spojitelné přímo s regionem. Změna je součástí širší úpravy propagace cestovního ruchu. Zlínský kraj chce vystupovat jako jedna silná turistická destinace a zároveň lépe rozdělit role mezi krajskou centrálu a 4 oblastní organizace na Kroměřížsku, Slovácku, Valašsku a Zlínsku. Luhačovicku. Jednotlivé turistické oblasti si své značky ponechají. Centrála bude dále zajišťovat propagaci celého Zlínského kraje, marketing a koordinaci společných projektů.
2: Rádio Jih.
10: počasí.
0: Hezké středeční ráno, Moravo. Jak dnes bude? V ranních hodinách bude skoro jasno. V údolích se ještě mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Jinak očekávají meteorologové polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často ale i průsvitná. Večer začne od západu přibývat další oblačnost. Do západní části kraje postoupí přehánky, lokálně mohou i bousky. Teploty dnes letních 27 stupňů Celsia, i když na Blavensku naměříte v uvozovkách jen kolem 23 stupňů Celsia, letní teploty očekávejte i ve Zlínském kraji, maxima na 26 stupních Celsia. Aktuálně Dolní Věstonice 11, stejně jako Slavičín, 12 máte v Břeclavi, 13 v Sudoměřicích.
11: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: A ještě na cesty, na výjezdu ze Zlína na Březnici se srazila dvě osobní auta. Počítejte na silnici druhé třídy číslo 490 s omezením. Na dálnici D1 na 218,5 km směrem z Vyškova na Brno stojí porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně. A za výjezdem ze Zlína směrem na Bohuslavice zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody. I tady opatrně a počítejte s možným zdržením. Šťastnou středeční cestu.
12: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Nejenom, že je tady středa půle pracovního týdne, ale před námi taky den tetování. Tak na to už za chviličku mrkneme. Teď Venga Boys.

0: 10 minut po 7 hodině vinčujeme krásné středeční ráno. Ano, jsme v půli pracovního týdne, už se nám to láme. Toto byl Alex Warren a jeho Fever Dream, za chvíličku Sophie Ellis Baxter. Teď ale v půli pracovního týdne míříme taky k tomu, jak už jsme zmínili před pár minutkama, k tetování, protože 16. září to je den tetování. Prý jsou dávno doby, kdy potetovaný člověk byl automaticky podezřelý, že právě utekl z vězení nebo ze záoceánské lodi. Dnes má obrázek na kůži zhruba každý třetí dospělý. Od jemných památek na děti přes celá umělecká díla až pro hříchy třeba divokého mládí z 90. Dneska tam máme ostnaté dráty kolem bicepsu, delfínky nad kotníkem nebo čínské znaky, o kterých dodnes doufáme, že znamenají odvaha a ne třeba kuřecí polévka v akci, že? No, pokud nějaké to tetování máte, klidně si dneska připomeňte třeba sami pro sebe jeho příběh. Den tetování k tomu totiž přímo vybízí. Stejně jako se nabízí zmínit i fakt, že třeba v americkém New Yorku bylo tetování překvapivě 36 let přísně zakázáno zákonem. Radnice zákaz zavedla v roce 1961 s odvoláním na epidemii žloutenky typu B. Podle historiků šlo ale spíše o snahu, jak si řekněme, vyčistit město před světovou výstavou v roce 1964. Legendární tatéři tak museli desítky let pracovat v utajení, dokud město zákaz v únoru roku 1997 definitivně nezrušilo. No a pánové, vzpomenete si, kdy jste naposledy seděli v křesle u holiče? Jo, že se musíte objednat. Fajn, 16. září totiž slavíme Světový den holičů a barberů. Dnes už je to let, kde vlastně takový wellness, horký ruční na tvář, břitva, vůně kolínské a k tomu dobrá káva nebo třeba i sklenka něčeho ostřejšího. Ne vždy to tak ale bylo. Málo kdo ví, že ve středověku byste od holiče odcházeli spíše s pláčem. Holiči totiž dělali i chirurgické zákroky, trhali zuby nebo pouštili žilou. Nebylo to rozhodně žádné příjemné místo, takže buďme rádi, že dnes odcházíme jen s upraveným vousem, novým sestřihem na hlavě a klidem v duši po povídání si s naším oblíbeným holičem nebo barbrem. Určitě se dozvíme taky nějaký ten drp. No a jestli zrovna dneska k tomu svému míříte, rozhodně jim popřejte i za nás vše nejlepší ke Světovému dni holičů a barbrů. No a než nabídneme Sophie Ellis Baxter, tak ještě naskok do kalendáře. Svátek má po celý dnešní den Ludmila, tak všem liduškám přejeme všechno nej. Mimochodem i na Slovensku má svátek Ludmila, taky tam všechno nej.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: manželi dnes ve středu po ránu budou hrát Šmejdi Prima.
1: No a je to zase příběh, který je až doopravdy k zamyšlení, až neuvěřitelné, prostě jak stále, i přesto, že se upozorňuje na to, abyste neskákali na různé podvody, se to stále děje. 36-letá žena z Olomouce přišla o 300 tisíc korun poté, co uvěřila falešnému pracovníkovi banky. Není první ani poslední, ale doufám, že doopravdy už jich snad moc nebude. Tak zase, co se stalo? Tento, řekněme, falešný pracovník banky po telefonu tvrdil, že si někdo jí jménem zažádal o novou kreditní kartu. Když žena řekla, že o žádnou kartu nežádala, tak ji hned přesvědčil, že se stalo obětí podvodu a musí okamžitě nějakým způsobem zase jednat. Úplně klasický to scénář. Následně ji údajně samozřejmě přepojil na bezpečnostní oddělení, kde dostala pokyn vzít si co nejvyšší možný úvěr. Už sama ta posloupnost, že ti zavolá někdo z banky, že teda jako dobře, na kreditku si možná na tebe někdo bere a bla bla bla, a pak jako řešení je to, že si máš jít vzít nejvyšší možný úvěr, je úplně prostě absurdní a divím se, že na to žena skočila, půjčila si 300 tisíc korun a ve čtyřech platbách je poslala na takzvaný bezpečný účet. Právě slovní spojení bezpečný účet by přitom mělo být prý velkým varováním, protože banky takovým způsobem peníze svých klientů rozhodně nechrání. Žádný pracovník banky vám neřekne, že to máte okamžitě poslat na nějaký bezpečný účet. Hned

0: si nejdříve ověřte, vždycky myslete na to, že je to podvod. A je to podvod a zase podvod.
1: A taky to může být půlnoční hřích.
0: No, taky no.
1: Jako od kapely Krištof právě teď v ranní jízdě. Dobré jítro.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: DJ, zpěváka, skladatel taneční hudby Alex Christensen. V tomto případě jako Jasper Forks ve středeční ranní jízdě po půl osmé už třeba Spice Girls a Wannabe a vzpomínka na léta 90. Po kořeněných kočkách přijde i Shakira a z Podivína dorazí s kapelou IVM i Malinovka. Kvůli pracovního týdne prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Už za chviličku nabídeme krátké jihomoravské zprávy.
1: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itomic. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itomic. Itomic. Domov na prvním místě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Pepo, vstávej.
7: Nemusím.
6: Pepo, už je 8, vstávej.
7: Nemusím.
6: Je pátek, Pepo.
7: Nemusím.
6: Musíš už jít.
7: Nemusím.
8: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutu po půl osmé.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Uherčice na Břeclavsku patří mezi obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v republice. V soutěži odpadový Oscar skončili ve své velikostní kategorii první v Jihomoravském kraji a sedmé v celé republice. Zlínský kraj chce příští rok půjčit poskytovatelům sociálních služeb téměř 555 milionů korun. Peníze jim mají pomoci překlenout první tři měsíce roku, než dorazí dotace ze státního rozpočtu.
12: Počasí.
13: Aktuálně ve Veselí nad Moravou 13 stupňů, 12 hlásí Prušánky, Valtice a Těšany.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty v Prušánkách. V Dlouhé ulici havarovala dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Nehodu aktuálně vyšetřuje policie. Počítejte tedy se zdržením. A z Prušánek na Hodonínsku míříme na dálnici D2 na 9. kilometru směrem od Břeclavi na Brno. U Krajnice probíhá oprava svodidel. Taky tady projíždějte opatrně. Šťastnou středeční cestu.
12: Ranní jízda. Na rádiu
0: V Brně začal výcvik lidí, kteří jednou budou mít v rukou chod jaderné elektrárny a někteří z nich se připravují na pracoviště, které zatím existuje jen na papíře. Už za chviličku na to mrkneme.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: 7.39, Shakira Dajdaj, za chviličku spodiví na IVM a Malinovka, a nebo taky DJ Team Kamera. Zpátky do Brna, kde tam teď začíná výcvik lidí, kteří jednou budou řídit provoz jaderných elektráren. Zajímavé to povolání. A zajímavé je také, že někteří z nich se připravují i na práci v nových Dukovanech, které jsou zatím jenom na papíře, které ještě ani nestojí. Do odborné přípravy nastoupilo celkem 82 budoucích operátorů. Operátorek 8 z nich má v budoucnu zamířit právě do nových dukovanských bloků. Než se ale člověk dostane do blokové dozorny, čekají ho zhruba 2 roky intenzivního výcviku, učí se technologii elektrárny, bezpečnostní postupy a trénuje také na simulátorech. A už během přípravy chodí na stáže přímo do elektráren. A rozhodně to není práce pro každého. ČES nakonec přijme jen zhruba 1/10 zájemců. Důležitá je nejenom odbornost, ale také schopnost dlouhodobě fungovat pod tlakem. Letos je nábor nejsilnější za poslední 10 let. ČES si totiž chce s předstihem vychovat lidi nejen pro současné elektrárny, ale i pro nové Dukovany a do budoucna a také pro malé modulární reaktory. Tak v Brně začal výcvik lidí, kteří jednou budou mít v rukou chod jaderné elektrárny a pevně věříme, že to bude milionkrát lepší než Homer Simpson v atomové elektrárně, kde pracuje. Ono mu to moc nejde.
1: Jdeme na to. Zkusím ten červenej. Ten ne. Zkusím ten zelenej. Zkusím znova ten červenej. Už radši ne. Zkusím oba zároveň.
0: Nedá si prostě říct. 7:41, zpátky hitům pro dobrou náladu. Krásnou středu, ať se vám daří.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutky po 7:45, DJ Team Kamrát, co nevidět Sean Baker a VIP. A my tady máme VIP hlášky nebo říkanky, které jste slyšeli na své jméno. Známe to mnozí, tak jsme to zařadili do ranního tématu, hlavně ve škole či školce jsme často na většinu jmen slýchávali různé hlášky, říkanky a rýmovačky. Některé ve škole potom byly aj trošičku peprnější, třeba Anči, píp ti tančí, nebo Karle, máš malý píp a podobně. Na co všechno si vzpomenete, nejen ve spojitosti s vaším jménem, o tom je dnešní ranní téma, tak se pojďme podívat, jak jste to schytávali vy.
1: Jirka napsal, Jura z cedulů nadívaný fazulů.
0: Zdeňka, dobré ráno, spolužáci na základní škole mi říkali, Zdeňka, plenka, podprsenka, a já je za to nenáviděla. Přeji všem pěkný den, Zdeňko, i my vám.
1: Jolča napsala, dobré ráno, Jolana je tlustá dýně, se totiž hrozně líně.
0: A co Kača, čauky mě říkávali, kač, kač, kačena, nasypem ti zeleného jačmena. No tak evidentně každý jsme na nějaké to jméno slyšeli nějakou tu hlášku anebo říkanku, tak se ptáme dále, jestli si pamatujete na nějakou hlášku nebo říkanku, kterou jste slýchávali na své jméno. Hlavně ve škole to fakt bývala klasika, stačilo se jen trochu jmenovat, řekněme, rýmovatelně. Tak co vás ještě napadne ze školních let, dejte vědět přes Facebook rádio, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: tady půle pracovního týdne, co značí, že to, co jsme nesili v té první půlce, musíme před víkendem stínout v té druhé, tak vám držíme pěstě, aby to klaplo. A i po 8 hodině vám budeme z ranní jízdy Rádia X nabízet hity pro dobrou náladu. Toto byl R City a Adam Levin. Po 8 tady Bob Sinclair a jeho letní kousek Love Generation. A vyjdeme činařsky. A pošleme i Miley Cyrus. Zlínský kraj pomůže sociálním službám překlenout začátek příštího roku. Odhalí středeční jihomoravské zprávy Rádia Jih.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
3: Koupil jsi to pečivo?
4: Jo.
3: Cože?
4: Jo, koupil.
3: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
5: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
9: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
10: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
11: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
0: Odbí 8. hodina, my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Uherčice na Břeclavsku patří k nejlepším v Česku v množství směsného odpadu a Zlínský kraj pomůže sociálním službám překlenout začátek příštího roku. Uherčice na Břeclavsku patří mezi obce s nejnižší produkcí směsného odpadu v republice. V soutěži Odpadový Oscar skončili ve své velikostní kategorii první v Jihomoravském kraji a 7. v celém Česku. Na jednoho obyvatele tam loni připadlo necelých 76 kg směsného odpadu. Obec využívá motivační systém, díky kterému mohou lidé za správné třídění získat slevu na poplatku a podporuje také domácí kompostování. Na jižní Moravě uspělo také Kobylí, které ve stejné kategorii skončilo druhé. Mezi městy nad 5 000 obyvatel zvítězili Rosice, třetí místo obsadil Mikulov. Zlínský kraj chce příští rok půjčit poskytovatelům sociálních služeb téměř 555 milionů korun. Peníze jim mají pomoci překlenout první 3 měsíce roku, než dorazí dotace ze státního rozpočtu. O návratnou pomoc mohou žádat do 12. října a čerpat ji budou moci do konce března. Kraj zároveň schválil další peníze pro sociální služby ještě na letošní rok. Mezi podpořenými organizacemi jsou také Charita Uherské Hradiště a Naděje ve Zlíně. Charita Uherské Hradiště navíc získá část podpory i přímo z krajského rozpočtu.
1: Počasí.
0: Zpočátku skoro jasno, v údolích se ještě mohou sem tam vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, tak na cestách opatrně. Jinak očekávají meteorologové polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude ale velmi často průsvitná. Ovšem pozor, večer začne od západu přibývat další oblačnost. Do západní části kraje postoupí přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty až letních 27 stupňů Celsia, i když v Jihomoravském kraji na Blanensku jen kolem 23 stupňů Celsia. Ohřejete se i ve Zlínském, naměříte maximálně letních 26 stupňů. No a minutku a půl po osmé míříme k ranním teplotám. Lednice 13, Brno, Boršice 14, Blatnice pod Svatým Antonínkem aktuálně 15 stupňů Celsia.
4: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu na cesty opatrně v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce se Strážní směrem z centra. Došlo tam ke střetu osobního auta s tramvají, blokovaný jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte tady se zdržením. Na Zlínsku v Napajedlichu cukrárně došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Provoz je tam částečně omezen a připomínáme, na Hrodinsku v Prušánkách Dlouhé ulici havarovala dvě osobní auta a částečně blokují provoz. Nehodu aktuálně vyšetřuje policie. Taky tady opatrně, cihem šťastnou středeční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Mezi 8 a 9 hodinou budeme nabízet hity pro dobrou náladu, který letní kousek Boba Sinclaira, Love Generation, a za chviličku dorazí do studia mistr světa v tajském boxu a zároveň trenér Kuba Štajdl. Těšíme se.

0: 8 hodin 5 minut ve středeční radí z letníků se Boba Sinclair a Love Generation, už zakličku Imagine Dragons a nebo třeba taky Činasky, Potkal jsem tě po letech. No a po letech tady máme, dámy a pánové, speciálního hosta. Člověka, který v ringu rozdál i schytal víc ran než kdokoliv jiný v našem regionu. Do studia totiž dorazil mistr světa v tajském boxu a trenér Jakub Jakuza Štajdl. Kubo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím posluchače rádia Jich.
0: Bavili jsme se, je to možná takových 15 let, co jste tady byl naposledy.
1: Je to tak.
0: Letí to čeveče. Prosím tě, v 15 letech, pokud si dobře pamatuju, si začíná s klasickým boxem.
1: Ano.
0: Jak tě vítr zavál právě k podstatě tvrdšímu Muay Thai?
1: Tak v té době nebyly ještě tak rozšířeny ty bojové sporty, jak dnes.
0: Aha.
1: Jakože MMA a smíšená bojová umění. A tajský box byl komplexnější než box, tvrdší. Jsem to zkusil a zůstal jsem u toho dodnes.
0: Zaplať pámu. Z Horonina se vydal přímo do kolébky sportu do Tajska, a to ne jako turista, ale do kempu dřít. Jaký to byl pro tebe kulturní a sportovní šok? Protože předpokládám, že určitě byl.
1: Hlavně ten sportovní.
0: Mm-hmm.
1: Ten sport je to pro národní sport, takže ví, co dělají. Aha. A ví, trénovat se zápasníkama, kteří mají 200-300 zápasů, je tam horko, je tak psa u mě trénovat, takže bylo to náročné a skvělé zkušenosti.
0: Takže rozhodně to šok byl.
1: Určitě jo.
0: V Tajsku vznikla i tvoje bojová přezdívka Jakuza. Prozradíš, jak k tomu vlastně došlo?
1: No, před jedním ze zápasů jsme diktovali promotérovi moje jméno.
0: Aha.
1: A už ho to nebavilo ho to vyslovovat, neuměl vyslovit Jakub.
0: Aha.
1: A jediné, co ho napadlo, bylo Jakuza, no.
0: Tak to jednoduše, jo?
1: Je to
0: ale
1: tak?
0: Zní to fakt drsňácky, skvěle. Za chvíli se podíváme na Jakubovi největší triumfy, jaké je to vyhrát titul mistra světa přímo v Tajsku a táhnout šňůru 17 zápasů bez jediné porážky. Tak zůstaňte s ranní jízdou Rádia Jih.
2: Rádio Jih.

0: Hraní z Jirárych pokračujeme v povídání s Jakubem Jakuzou Štajlem, který má v ringu za sebou téměř 60 soubojů a sbírku mistrovských pásů z domova i ze světa. Kubo, vyhrá titul mistra světa VKL přímo v tajské Pattaji, to se nepovede každému. Dá se říct, co si z toho večera pamatuješ, nebo co ti z toho večera utkvělo v paměti nejvíc?
1: Nejvíc mi utkvělo v paměti, že to bylo pod otevřeným nebem.
0: Aha.
1: Ten zápas. A potom si pamatuju, že mě doktor zašíval pod ringem po zápase obočí. Si pamatuju nejvíc.
0: Držet sérii 17 vítězných zápasů v řadě, to je samozřejmě obrovský tlak. Řešil jsi to v hlavě před vstupem do ringu, nebo si na takové statistiky nemyslel? Protože přece jenom člověk tam jde a řekne si, tak už máme ani 15, 16, teď 17 zápas jako za sebou vítězství, jako musím v tom pokračovat. Dává tomu člověk prostor v hlavě, nebo prostě jde do toho ringu, aniž by na to myslel?
1: A tenkrát jsem na to nemyslel. Mm-hmm. Jsem byl mladší a každý ten zápas jsem bral jako prostě poslední pro mě.
0: Jo, jo.
1: Že do toho dám všecko a
0: jedu na maximum.
1: Vznikla z toho taková série.
0: Super. No, známe to, jak to tady chodí. Lidi vidí pár minut slávy v ringu, když přijde o nový vítězství. Co je ta, řekněme, nejtvrdší daň za oponou? Je to třeba, nevím, drastické skazování váhy, když předpokládám, že ty si furt tu váhu nějakým způsobem udržuješ? Jsou to třeba nějaká zranění, nebo možná, že i samota v přípravě? Nevím, jestli to tak funguje ve skutečnosti, ale barzkde ve filmech to bylo, že ten bojovník je odloučený od rodiny a maximálně sám se sebou nebo se svým trenérem. Tak co je ta nejtvrdší daň podle tebe?
1: No, v mém případě to bylo asi dieta, schazování, mm-hmm. že jsem schazoval na zápas aj 15 kilo.
0: Ty krásu.
1: Jo. A určitě zdravotní komplikace, mm-hmm. ať už v zápase se vám stane zranění, mm-hmm. anebo vlastně chronické zranění, co vznikají z těch tréninků.
0: Jo.
1: To je nejtvrdší, no.
0: Letos prosinci čeká Jakuba definitivně poslední zápas kariéry a nebude to vůbec žádná exhibice, ale ostrá titulová bitva tady doma v Hodonině. Podrobnosti společně prozradíme na Rádiu Jih už za malou chvíli.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8:15 Činasky, potkal jsem tě po letech a my jsme se po letech na rádiu Jich, rádiu Jižní Moravy, já jsem za to velmi rád, potkali s naším milým hostem, který stále ještě zůstává ve studiu ranní jízdy Rádia Jich. Tím hostem je Jakub Štajdl. No a v prosinci zažije Hodonín, díky němu velký sportovní svátek a bohužel i loučení zároveň, ale tak ne všechno trvá věčně. Kuba totiž oznámil, že před domácím publikem nastoupí k poslednímu zápasu své aktivní kariéry a právě s Kubou si dnes ráno stále živě povídáme. Prosím tě, proč padlo rozhodnutí uzavřít kariéru právě teď a proč byl domácí Hodonín jasnou volbou?
1: Já jsem byl teďka dlouho zraněný, měl jsem problémy se zádama a 5 let jsem nezápasil. A říkal jsem si, že by si chtěl ještě dát jeden poslední zápas a určitě by to mělo být na domácí půdě.
0: Ty ale po 5 letech, to je výzva docela, ne?
1: Je to těžký.
0: Mnoho zápasníků volí na rozloučenou spíš nějakou exhibici. Ty jdeš rovnou do titulového duelu. Proč troufnu si říct takový risk na závěr kariéry?
1: No, mě by asi exhibice nedonutila se připravit. Pořádně.
0: Takže teď makáš od rána do večera.
1: Když už, tak už, no.
0: Kdy a kde se, prosím tě, ten tvůj poslední boj uskuteční, protože předpokládám, že to přitáhne davy, tak pojďme to říct přesně, konkrétně.
1: Bude to 27.12. na sportovní hale Teza tady v Hodoníně.
0: Super. No až po zápase zazní poslední gong a ty sundáš rukavice, jaké emoce čekáš? Dá se to už tak dopředu říct, si přemýšlíš nad tím trošičku?
1: No, to se bude odvíjet od výsledku zápasu a jak ten zápas prostě bude vypadat.
0: Ale zatím na to asi nemyslíš, protože přece máš spoustu toho tréninku tak, ještě. Tak. Jo. No, v ringu sice jako zápasník končí, ale Muay Thai v Jakubově životě rozhodně ne. V závěrečném vstupu za malou chvíli na rádiu Jich probereme jeho roli trenéra ve Vagabund Gymu i to, co bojové sporty člověka naučí do běžného života.
2: Rádio Jich. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. I wanna talk to you.

Mika a Grace Kelly, 8 hodin a 20 minut, díky, že i dnes ve středu 16. září posloucháte ranní jízdu Rádia Jih. No a v ranní jízdě finišuje naše dnešní povídání s Jakubem Jakuzou Štajdlem. Dnes už jsme toho řekli hodně, ale stále ještě máme co říct, protože mistra světa nemáte ve studiu každý den. No, Kuba, dámy a pánové, vede další generaci bojovníků a my jsme za to samozřejmě velmi rádi a právě o tom bude další téma, protože ve Vagabund Fighting Gymu v Hodoníně funguješ, Kubo, jako trenér. Tvoje

0: kontaktovat na Instagramu, na Facebooku a domluvíme se.
1: A jak jsi tam?
0: Moje jméno Jakub Štajdl.
1: Jakub Štajdl, no, super. Prosím tě, co se snažíš své svěřence naučit, kromě tvrdých úderů, kopů a ikrytů samozřejmě?
0: Tak co se týče jakože hobíku, co chodí prostě čistě jako koníček, tak nějakou životosprávu, omezit kouření, pití a zdravý životní styl. Co se týče zápasníků, tak aby to brali vážně, no. Mm-hmm. Aby do toho tréninku dávali co nejvíc.
1: A chci slyšet pozitivní odpověď. Máme našlápnuto dobře v tomto sportu? Co se týče budoucích generací, nebo alespoň té, které teď komu máš možnost
0: ale tak
1: vidět?
0: Díky tomu, že ty bojové sporty jsou teďka jako hodně rozšířený, jsou v televizi, je to všude, tak si myslím, že jo.
1: Já teď trošku otočím, kdybys dneska potkal toho 15-letého Jakuba na prvním tréninku, co bys mu řekl?
0: Aby zabral, aby víc trénoval.
1: Připadá ti, že zmaká málo.
0: Je to tak? Má.
1: Fakt, jo?
0: Jo.
1: Co všechno dokázal, si říká, že to je prostě ještě málo.
0: Mohlo to být určitě víc.
1: No, až se za pár let řekne tvé jméno Jakub Štajdl, co bys rád, aby lidem naskočilo jako první?
0: Kvalitní zápasník nebo kvalitní trenér. Jedno z toho mě stačí.
1: A já si myslím, že už se to říká dneska.
0: Kéž by to tak bylo.
1: Spoustu let samozřejmě máš ještě před sebou. Jakube, díky moc za návštěvu.
0: Já taky děkuju.
1: Držíme pěsti do prosincové titulové přípravy a budeme samozřejmě u toho. Hostem Ranní jízdy byl Jakub Jakuza Štajdl. Ať se daří, měj se krásně.
0: Děkuju, naschle.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: Pussy Kettles ve středeční raní zdi. Dobré ráno, Moravo. Už za chviličku taky vesna a vínečko. Minulý týden v pátek jsme tady měli premiéru tohoto songu. Po půl deváté zazní Distant, The Sound of Silence. A nebo Damiano Dávy. Před muzikou ještě v půli pracovního týdne dodáme další krátké jihomoravské zprávy.
1: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
2: Hahaha, nábytek Očtacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
4: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: 8 hodin 33 minut.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: V Hodoníně by mohlo vzniknout nové vojenské cvičiště se střelnicí pro aktivní zálohy. Zastupitelé schválili podnět ke změně územního plánu v lokalitě Pánov směrem na Dubňany. Centrála cestovního ruchu východní Moravy změní od října název na centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje. Podle hejtmanství má být nové označení pro návštěvníky z Česka i zahraničí srozumitelnější, ale lépe spojitelné přímo s regionem.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Aktuálně ve Zlíně 17 stupňů, 14 hlásí Mikulčice a Kostice, z Pitihněv má 16.
11: Rádio Jih. Doprava.
0: Centru Zlína v ulici Bati došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Počítejte proto s omezením provozu a připomínáme, v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce se strážním směrem z centra došlo ke střetu osobního auta s tramvají, blokovány jeden jízdní pruh, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte i tady se zdržením. Tak opatrně si jen šťastnou středeční cestu.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Dnešní datum spojuje jednu československou popovou legendu, amerického krále romantických balad a rapera, který si umělecké jméno vymyslel opravdu velmi jednoduše. Za chvíli se na rádiu Jih v ranní jízdě podíváme, kdo má dnes starosti, jaké příběhy stojí za jejich největšími hity.

0: verze slavného hitu The Sound of Silence. A vy jste ve středeční ranní jízdě rádia. Dobré ráno, Moravo, i dnes má hudební historie co nabídnout. I dneska to bude velmi pestré. 16. září roku 1954 se v našem moravském Hulíně narodil zpěvák Standa Hlože. Ten v roce 1982 naspíval společně s Peťou Kotwaldem právě skladbu Holky z naší školky, kde se prodalo přes 1,25 milionu kusů vinylových singlů, co z ní dělá absolutní, dodnes nepřekonaný prodejní rekord v dějinách československého gramofonového průmyslu. O dva roky později pak Hlože s Kotwaldem a Hančou Zagorovou naspívali ústřední melodii Můj čas k legendárnímu televiznímu seriálu Sanitka. Celkově pak Standa Hložek patří k největším jezdám československé pop music 80. let. Tak všechno nejlepší přejeme z rádia Jih. 16. září roku 1963 se pak narodil hitmaker mnoha nestárnoucích romantických balad. Narozeniny dnes slaví Richard Marx. Mimochodem svůj největší megahit Right Here Waiting napsal v hotelovém pokoji za necelých 20 minut, a to jako osobní dopis své manželce, herečce Cynthia Rhodes, kterou rozhodně znáte v roli mladé baby z hříšného tance. Richard tehdy natáčel své nové album v Los Angeles a v éře bez internetu a mobilních telefonů, psal se rok 1988, nebylo vůbec snadné se spojit s milovanou ženou. Ta totiž zrovna natáčela nový snímek v tehdy docela izolované Jihoafrické republice. Marx tedy píseň ještě téže noci nahrál na magnetofonovou kazetu, pouze s doprovodem kláves, a poslal ji poštou přes půl planety. Když jeho žena nahrávku obdržela, rozplakala se. Mimochodem, Richard Marx původně skladbu vůbec nechtěl vydat pro veřejnost, protože mu text přišel příliš intimní, příliš osobní. Ale nakonec ho okolí přesvědčilo a i podle nás udělalo velmi dobře. No a nakonec 16. září roku 1979 se na Floridě narodil drummer Lesel Dillard, mnohem známější pod uměleckým jménem Florida. Klubovou hymnu Club Can Handle Me z roku 2010 pro ně ušel na míru francouzský DJ David Guetta jako ústřední melodii pro natáčení filmu či taneční film Let's Dance 3D. Mimochodem, sám rodák z Miami a dnešní oslavenec si s vymýšlením uměleckého jména moc hlavu nelámal. Název svého domovského státu Florida zkrátka jen rozdělil na dvě slova. I Florida ví, že v jednoduchosti je síla. Tak mu k dnešním narozkám gratulujeme a pevného zdravíčka přejeme. No a gratulace míří také ještě dneska po ránu k Liduškám. Dneska ve středu 16. září v kalendáři vepsáno jméno Ludmila. Nejenom u nás, ale i na Slovensku. Tak gratulujeme a posíláme hudební dárek. Tady je Riana.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Itálie, na jich Moravě, Damiano David, The First Time, za chviličku klasika z let 90. 24-7. Teď ale ještě k našemu rannímu tématu. Ptali jsme se po celé dnešní středeční ráno. Zdali pak si pamatujete nějakou hlášku nebo říkánku, kterou jste slýchávali na své jméno, a neříkejte, že jste ve škole nebo ve školce něco neslyšeli. Stačilo se jmenovat trochu rýmovatelně v uvozovkách a spolužáci už měli jasno. Tak třeba Ančí, píp ti tančí, že? Nebo Karle, máš malé píp, že? A podobné dětské perly. Tak co nám napsali naši posluchači? Na co si vzpomněli?
1: Petra napsala Vašku, kde máš tašku, a Jiří k tabuli míří.
0: Kačka, kdo má doma kaču, nemusí mít psa.
1: Peťka napsala Petra Svetra u kapličky, má pochcané nohavičky.
0: No víš to. Co Franta, ahoj rádio. Franta Panta ze Skalice má roztrhané nohavice.
1: A Jirka napsal dobré ráno, pamatuj si tuhle, snad je to správně. Jirka Sirka Krokodil na mopedu závodil, potkal žabičku, dal tam jedničku, potkal sojku, dal tam dvojku.
0: To jestli slyší ta současná generace náctiletých, když my jsme si z tohoto
1: ta
0: dělali,
1: pobaví,
0: proč,
1: no.
0: Tak si říká, pane boži, a vy jste neměli Instač nebo TikTok.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 24/7 ve finále středeční ranní jízdy. Po devátého Šajko na pop. Olivia Dean. A nebo za vývodci kapely Miraj. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy se přejmenuje. Proč? Odhalí středeční jihomoravské zprávy rádi. Už za chviličku.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimaba. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás mám

0: Karolina. Více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
10: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Minutu po deváté, přejeme hezkou středu.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Hodonín dal zelenou možnému vzniku vojenského cvičiště a centrála cestovního ruchu východní Moravy se přejmenuje. V Hodoníně by mohlo vzniknout nové vojenské cvičiště se střelnicí pro aktivní zálohy. Zastupitelé schválili podnět ke změně územního plánu v lokalitě Pánov směrem na Dubňany. Ministerstvo obrany tam chce vytvořit zázemí pro prapor územní obrany Jihomoravského kraje. Počítá se základním výcvikem, který má trvat 6 týdnů a také se střelbami z ručních zbraní. Místo už v minulosti jako vojenská střelnice sloužilo, dnes je vedené jako plocha pro rekreaci a les. Pokud se územní plán změní, armáda bude moci začít řešit výkup pozemků a další investice. Prapor územní obrany tvoří zhruba z 90% vojáci aktivních záloh. Centrála cestovního ruchu východní Moravy změní od října název na Centrálu cestovního ruchu Zlínského kraje. Podle hejtmanství má být nové označení pro návštěvníky z Česka i zahraničí srozumitelnější a lépe spojitelné přímo s regionem. Změna je součástí širší úpravy propagace cestovního ruchu. Kraj chce vystupovat jako jedna silná turistická destinace a zároveň lépe rozdělit role mezi krajskou centrálu a 4 oblastní organizace. Jednotlivé turistické oblasti si své značky ponechají. Centrála bude dále zajišťovat propagaci celého Zlínského kraje, marketing a koordinaci společných projektů.
12: Rádio Jih, počasí.
11: Středa bude polojasná, postupně, ale taky oblačná. Oblačnost bude, ale často průsvitná. Večer pak začne od západu přibývat další oblačnost, no a do západní části kraje postoupí přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty až letních 27 stupňů Celsia, když třeba na Blanensku jen kolem 23 stupňů. Letní teploty očekávejte i ve Zlínském kraji, maxima kolem 26 stupňů. Aktuálně Terezín 15, Bulhary 16, Uherské Hradiště Dolní Němčí 17 stupňů Celsia.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: A znovu taky na cesty. V Brně v Knínské ulici směrem do centra se srazilo osobní auto s nákladním a zablokovány jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. A na dálnici D2 na 29. kilometru směrem z Brna na Břeclav stojí na krajnici porouchané nákladní auto. Projíždějte tedy opatrně. Šťastnou středeční cestu.

0: Vanessa, Teenage Dirtbag, 10 minut po 9. za chvíličku Olivia Dean a vlci a jeden vlk už taky ve studiu.
1: Ahoj! Čau, čau.
0: Ano, chytl vlka, tak ví je.
1: To si jinde.
0: Když už jsme u těch zvířátek, tak dámy a pánové, na jedné stavbě v Ohio objevili dělníci něco, co rozhodně nebylo součástí technického vybavení. Z nečekaného nálezu je nakonec nový člen party, který už má dokonce i vlastní pracovní výbavu. Podrobnosti už za okamžik.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Neříkám, že bychom tady byli my dva jako vlci. Vít na měsíc teď ani najde, když mám krásný
1: místní taková vlčice.
0: Jo, vybíjáš tak. No, od vlčici k dalšímu zvířátku, ale u tohoto pohlaví zůstaneme, protože stavaři v americkém Ohio mají novou kolegyni. Je malá, zrzavá, chodí po čtyřech a už dostala dokonce vlastní pracovní helmu a reflexní vestu. Kde, dámy a pánové, o koťátko. Ano, i ona dostala pracovní helmu a reflexní vestu. Hned vysvětlíme. Koťátko našli dělníci v červenci uvnitř těžkého stavebního stroje. Jeden z nich nejprve zaslechl zvláštní pípání, a protože to nebyl strojní, tak si říkal, že ten stroj má asi nějakou poruchu, že to je prostě pípání.
1: Něco tam neštímuje.
0: Tak, že normálně strojní by řekl, že ví, že tak toto prostě nepípá, že? No ale když se podíval tady tento dělněc dovnitř, tak tam našel malé, zrzavé koťátko. Stačilo sundat spodní kryt stroje a bylo venku. No, podle značky stroje Komatsu dostalo jméno Su. Dělníci několik dnů hledali v okolí jeho maminku nebo další koťátka, nikoho ale nenašli, a tak se o Su začal starat jeden z těch dělníků, který si vzal i domů, jeden z techniků firmy, abychom byli úplně přesní. No a plán do budoucna, až prý Su trochu povyroste, má s ní chodit do práce a stát se firemním maskotem. Příběh se navíc dostal až k výrobci stavebních strojů Komatsu, který kotěti nechali vyrobit právě malou reflexní vestu i pracovní helmičku, o které jsme už hovořili, viděl jsem fotku, vypadá to nádherně. Takže na stavbě je teď bezpečnostní dozor, řekl bych důkladný, respektive bude až trošičku vyroste, protože ten technik, který si vzal Su domů, tvrdí, že jí bude v práci šéfovat.
1: No, tak to by mě zajímalo, jestli to nebude naopak.
0: My moc dobře víme a vy všichni ostatní, kdo máte nebo jste někdy měli kočku a tušíte správně, že to tak prostě nebude, že to spíš bude naopak, ta kočička bude šéfovat tomu chlapíkovi. Ale musím říct, že v dnešní době je fajn, že existují stále ještě lidé se srdíčkem a že se postarali o to nevinné stvoření. Řekl bych, že to také pohlazení do dnešního dne.
1: Hlavně to poukazuje na to, že řemeslníku je opravdu asi málo, když musíme na stavbách zaměstnávat kočičky.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minutku bude půl desáté, v Čefár na Miraj, vzpomeneš si, co nevidět Kygo, anebo DJ David Guetta. Sotva jsme posídali, už bych si dal něco dobrého, možná k obědu. No dobře, tobě už se to chystá, že?
1: Jako něco dobrýho nebo něco k obědu?
0: No, něco dobrého. Víňová polevečka, co?
1: Jo, takhle, no ano.
0: No, prásky to a pozdravuj maminku.
1: Zdravím maminku, která no. Tak trochu zjistila, že jsem dneska v práci až podle toho, že mě slyšela no. A chuděra kuchtí dýňovou polívku, tak já už se na něj jako velice těším a bude to první, co sním po příchodu domů.
0: Ano, těšíme se, děkujeme.
1: Každopádně, s příchodem podzimu začíná u spousty lidí období, kdy ráno vstáváme trochu hůř, odpoledne nám dochází energie a večer už bychom nejradši zalezli pod deku s nějakým teplým kakaem, teplou čokoládičkou nebo prostě jenom tak lenošili či mlsali. Každopádně, jako forma odpočinku to prý není úplně ideální. Jak to? To si řekneme za chviličku.
0: Tak kakaíčka se ti zachtěla, jo?
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz.
4: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
10: Pepo, vstávej.
11: Nemusím.
10: Pepo, už je 8, vstávej.
11: Nemusím.
10: Je pátek, Pepo.
11: Nemusím.
10: Musíš už jít.
11: Nemusím.
12: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 9.

0: minutky po tři čtvrtě, respektive před tři čtvrtě na deset. Vojta si tady zapojuje HDMI kabel, ale se s tím chudák zešlahal. No, Verona náhodou, to je song určený jako tobě. Náhodou to klaplo.
1: Náhodou to klaplo, výborně. Každopádně já teď začnu takovou otázkou tobě na tělo.
0: Ano.
1: Jak to máš radši? Máš ještě
0: jednou tu otázku, prosím tě, ještě jednou to. Já tě jenom upozorňuji, je dopoledne, středa 16. Ano, je středa, Marci, jaký věci je třeba, ale že bych používal zrovna tuto otázku.
1: Já začnu jinou větou.
0: Zkus to.
1: Máš radši dlouhé letní dny, anebo takové to podzimní počasí, kdy dojdeš z práce, je zataženo, za oknem kapky deště a nemusíš nic moc dělat, prostě sedneš k televizi, venku prší, padá listí.
0: Já se teda jakože přiznám, mám samozřejmě rád každý den v tom životě, ale je pravda, že když je hezké jaro, nebo naopak podzim, o kterém zhovořil, tak bych si možná vybral i ten podzim po tom horkém létě.
1: Já musím souhlasit, každopádně ptal jsem se proto, protože se blíží změna času a s ní ubývající denní světlo, no a to se nám může podepisovat na náladě a celkové únavě. Právě tady ale často děláme podle psychiatrů velkou chybu. Saháme totiž po kávě, něčem sladkém, chceme prostě mlsat, pustíme si po práci televizi, zalezeme pod deku a říkáme si, že odpočíváme. Jenomže právě těmito věcmi dál zaměstnáváme mozek a skutečný odpočinek se nekoná. Důležité je poznat, jestli jsme jenom unavení, nebo jestli máme takový krátkodobý obyčejný, jak se říká, splín nebo dokonce depku. Jsou to tři různé věci a na každou z nich je potřeba se připravovat odděleně. Pokud je únava hlavně v hlavě, může pomoct pohyb, třeba obyčejná procházka nebo jakékoliv sportovní klání. Když je naopak vyčerpané tělo z fyzické práce, tak je potřeba opravdu zvolnit. Problém dnešní doby je ale podle specialistů prý to, že lidé si často tyto rozdíly neuvědomují, a takže ten podzimní recept na onu únavu, která pravidelně přichází zejména z počasí, může být pro někoho káva, pro někoho gauč, ale pro spoustu lidí je to naopak pohyb, což si spousta lidí neuvědomuje a proto se jim toto roční období stává takové, že ho nemají moc rádi, jsou unavení, jak bych řekl, vyfluslí prostě. Je to takové těžké, mohutné, všechno na tebe dopadne. A jaký odpočinek volíš ty, jestli se můžu zeptat?
0: No tak já bych jenom k tomu řekl snad jediné, že moje léčebná metoda cukr, kafe a horizontální poloha právě přišla o odbornou podporu. Jo? Jsem teda zrovna slyšet nechtěl, ale jo, souhlasím s tebou. Procházka, když je hezký podzim. Teď jsme se bavili mimo éter, jsem si v troubě dělal jádra, že takže dáš si prostě dýňová jádra do kapse, jdeš se projít u toho, sleduješ tu přírodu, to okolí, máme tady co vidět. Takže jako jo, prostě ten pohyb, no.
1: Já s tím souhlasím, já mám třeba rád tenis, to je pro mě takový odpočinek a spousta z mých kamarádů to absolutně nechápe. Já to chápu, protože oni mají zase jako fyzickou práci,
0: může být příliš fyzické,
1: ale je to právě námahání. Rozdíl podle toho povolání často.
0: Jasně, ale tak taková chůze nebo jízda na kole, to prostě pomůže vždycky. Stejně jako další hit pro dobrou náladu, tady je Verona. Náhodou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Pomalu ale jistě se blíží 10. hodina, což znamená, že na rádiu jich úřaduje jenom ta nejlepší muzika. A co si společně zahrajeme na startu další 60-minutovky? Mezi prvními zazní třeba Cranberries a jejich Dreams. Přidá se taky Offenbach, Four to the Floor. A potěšíme i ty z vás, kdo máte rádi Magdalénu od kapely Jelen. Připraveny jsou taky jihomoravské zprávy rádia jich, které jsou v režii Petra Indry. Ten vypátral například to, že Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnou nabídkou dovolených, tak si určitě počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír svarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
5: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
6: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno. Zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
9: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
10: Monumentální Bach. Provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
12: Datart uvádí Dny Merien.
13: Dny Merien, jo.
12: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
13: No to je sen.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
15: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Je půl minuty po 10. hodině, díky, že jste s Jihem.
16: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
17: Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnou nabídkou dovolených a nový mamograf ve Zlíně odhalil za rok 80 případů rakoviny prsu. Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně varuje před falešnou nabídkou dovolených. Podezřelý slovenský web Novatours.sk se vydával za brněnskou cestovní agenturu Novtour a zneužíval její jméno. Brněnská firma ale upozornila, že s těmito stránkami nemá nic společného a nepatří ani telefonní čísla, která na webu byla uvedena. Případem už se podle ministerstva zabývají také orgány činné v trestním řízení. Stránky byly ve slovenštině, takže mohly mířit hlavně na slovenské zákazníky. Ministerstvo ale nevylučuje ani pokusy vylákat peníze od lidí v Česku. Web už v pondělí večer nefungoval. Ministerstvo doporučuje před zaplacením zájezdu vždy ověřit, jestli je cestovní kancelář uvedena v oficiálním veřejném seznamu ministerstva. Mamodiagnostické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok a za tu dobu vyšetřilo zhruba 6 000 žen. U 80 z nich mamograf odhalil rakovinu prsu. Lékaři připomínají, že právě preventivní vyšetření může zachytit nádor ještě ve chvíli, kdy žena nemá žádné potíže a změna není ani hmatná. Ženy od 45 let mají na preventivní mamograf nárok zdarma jednou za dva roky, standardně s žádankou od gynekologa nebo praktického lékaře. Ve zlínské nemocnici jsou podle zdravotníků aktuální čekací lhůty zhruba 3 až 5 dnů. Nemocnice zároveň upozorňuje na časté obavy ze záření nebo bolesti při vyšetření. Podle lékařů je dávka záření nízká a nový přístroj je navržený tak, aby bylo vyšetření pro pacientky šetrnější.
0: Počasí. Na jižní a jihovýchodní Moravě dnes očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Nejvyšší teploty naměří Jihomoravský kraj na úrovni 27 stupňů, Zlínský očekává maximálně 26. A právě teď platí, že ve Zlíně měříte 18, Žádovice hlásí 16, 17 vévodí na teploměrech v Moravské Nové Vsi a Stupava měří 15 stupňů Celsia.
18: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
16: Rádio Jih. Doprava.
0: Co se dopravního hlášení týče, tak připomínám, že v Brně v Knínišské ulici směrem do centra se srazil osobák s nákladákem a zablokovaný je jeden jízdní pruh, tak počítejte se zdržením v koloně. Jinak ale další nové komplikace hlášeny nemáme a tak můžeme jít k muzice. Na playlistu Rádia Jich teď hitovka Dreams, tak hezký poslech.

0: 10 hodin a skoro 11 minut, takový je přesný čas na rádiu jich v době, kdy k našim uším zní lahodná peska Four to the Floor. Z muziky za moment nastoupí hitovka Danza Kuduro, uslyšíme i Song Tuesday a potom probereme mezinárodní policejní honičku. Kde se kradlo a kdo to musel řešit, o tom bude na jihu řeč už do 7 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve vysílání rádia jich se právě teď potuluje pecka s názvem Tuesday a venku se občas potulují, no, řekněme takový pobudové. V Břeclavi policie řešila přepadení obchodu, které pokračovalo až za hranice. Podezřelí totiž po činu odjeli bílým autem s vídeňskou poznávací značkou směrem do Rakouska. Česká policie informaci rychle předala rakouským kolegům a ti naštěstí celou situaci vyřešili. Vůz zastavili na dálnici A5 u nájezdu na Grosskrut. Uvnitř potom našli dvě 20-leté ženy a dva chlapce, teď se podržte, ve věku 13 a 14 let. Rakouští muži zákona v autě objevili masky, výstražnou pistoli a také hotovost v korunách i eurech, která podle rakouské policie odpovídala částce nahlášené z přepadení. Obě ženy se podle tamních policistů k činu částečně přiznaly a případ teď řeší rakouské orgány. Zajímavé je i to, že rychlé dopadení pomohla zajistit spolupráce české a rakouské policie díky práci center v Mikulově a Drazenhofenu. Právě ta jsou určená pro podobné přeshraniční případy. No, já musím říct, že je super, že nám to takhle mezinárodně funguje a aby tomu tak bylo i nadále, proto z jihu posíláme Magdalénu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: krásné středeční dopoledne přejeme všem z vás, kdo ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Tohle je Luis Capaldi s peckou Someone You Loved a tím prosím pěkně rozhodně nekončíme. Naopak z hitu pro dobrou náladu už za moment nabídnu Mambo No. 5, Crying to God nebo Say It Right a potom se podíváme na práci jihomoravských hasičů, kteří v těchto dnech už dvakrát zachraňovali osoby ze studny.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
3: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Na frekvencích rádia jich zní kanadská zpěvačka Nelly Furtado, která nás, jak jsem sliboval, dovedla až za prací jihomoravských hasičů. Během jediného týdne řešili hasiči na Jižní Moravě dva velmi podobné případy lidí, kteří uvízli ve studni. Jeden se odehrál v Dubňanech, druhý na Brněnsku v Moravských Knínicích. V obou situacích se lidé sami ven nedostali a pomoc přivolali sousedé, kteří zaslechli volání. Na místo poté vyrazili hasiči, policisté i záchranáři a v jednom případě také policejní vrtulník se specialisty. Oba zásahy skončily vyproštěním a převozem do nemocnice. A jelikož se jedná o dvě podobné situace v krátkém časovém sledu, tak je dobré si připomenout, že člověk by měl být pořád na pozoru, i tam, kde nebezpečí úplně nečeká. Ať vám zdraví slouží, to přeju za celý tým Rádia Jih a zároveň posílám hitovku Golden od Hunter X.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryo. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pracovní doba je zase o hodinku kratší a to znamená, že se blíží 11. hodina. Spolu s ní samozřejmě taky další várka hitů pro dobrou náladu a že to bude stát za to. Na playlistu třeba Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Poslechneme si i Cestu od kapely Krištof. Jestli se blíží. A ze šuplíku s novější muzikou vytáhnu třeba pecku Move Into Sun. Petr Indra k tomu navíc na míru pro náš region připravil další jihomoravské zprávy Rádia Jih a díky němu tentokrát zamíříme do Brna, kde přibývá odstavených autovraků. Podrobnosti navídneme už za chviličku, tak držte vlnu.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
15: Vážně? A co umí?
14: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
15: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Je skoro minuta po 11. hodině, z jihu přejeme hezkou středu.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: V Brně přibývá odstavených autovraků a radiologických asistentů je nedostatek. Zlínská univerzita reaguje novým oborem. Brněští strážníci letos řešili už 260 případů spojených s odstavenými auty, zhruba o čtvrtinu více než loni. Nejvíce problémů je v Brně středu, na severu města a v Králově poli, například v okolí bývalého stadionu za Lužánkami. Odstranění vraku přitom může kvůli zákonným lhůtám trvat několik měsíců, někdy i déle. Situaci komplikují auta bez registračních značek nebo majitelé, kteří vůz průběžně přemísťují. Brněnské komunikace letos za 8 měsíců odtáhly 27 vozů. Daří se například v Židenicích, kde počet odstavených aut klesl z dříve nejvyšších zhruba 90 na méně než 20. Na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati včera začala výuka nového studijního programu Radiologická asistence. Jde o tříletý bakalářský program. Reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotnická pracoviště v regionu. Studijní program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu.
0: Počasí. Pro jižní i jihovýchodní Moravu dnes platí polojasno až oblačno, které bude nabírat na síle s večerem. V jihomoravském kraji se teploměry vyšplhají na maximálně 27 stupňů. Zlínský kraj očekává při nejlepším 26. Teď aktuálně v Podivíně měříte 17 stupňů, 18 je v Hodoníně a Mikulčicích, Spytihněv hlásí 20.
17: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
18: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: No a protože z dopravy nemáme hlášenu žádnou novou komplikaci na našich silnicích, tak můžeme na rádiu jich rovnou odstartovat další hodinku a slibované hity pro dobrou náladu. Tady jsou Black Eyed Peas, I Got a Feeling, hezkou středu Moravo!

0: Do oběda zbývá posledních pár desítek minut. Na jihu mezitím úřaduje zpěvačka Taylor Swift se songem Blank Space. A cože to tam pro vás máme dál? Z hitů pro dobrou náladu pecky jako Cesta nebo Paparazzi a hned jak nám zazní tahle ta dvojce, vrhneme se do Brna. Tam totiž vybrali jméno pro nově budovaný bulvár, který povede k novému obrovskému vlakovému nádraží. A já vám ten název a všechny podrobnosti už za chviličku řeknu. Tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční playlist rádia jich navštívila taky zpěvačka Lady Gaga a my pro změnu navštívíme naše krajské město. V Brně už totiž mají jméno pro hlavní ulici, která má jednou, možná, doufejme, vést k novému hlavnímu nádraží. Nově se bude jmenovat Evropská třída. Vzniká ve čtvrti Trnita a má spojit historické centrum právě s plánovaným železničním uzlem. Počítá se tady se zelení, cyklostezkami, auty a do budoucna i s tramvajemi. Teď aktuálně se staví severní část, která je dlouhá asi 330 metrů. Samotné nové nádraží je v Brně pořád velkým tématem, ale aktuálně se nachází ve fázi příprav. Začátek stavby se nejspíš posune až do 30. let a dříve uváděný termín dokončení, který byl v roce 2035, už tak jaksi utíká realitě. No tak já jsem rád, že máme vybráno nové jméno pro tamní hlavní štráse, ale ten celkový časový horizont, no dobře. Každopádně nebudeme si z toho dělat hlavu a radši dáme další muziku. Na jihu teď kormidlo vysílání přebírá hitovka Moving to Sun, tak hezký poslech.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: devadesátková hudební pecka Stay. Ano, i takovou muziku umíme na rádiu jich vytáhnout pro ještě lepší náladu. A víte, drazí posluchači a posluchačky, jak mít lepší sobotu? Třeba tím, že vyrazíte za parádním programem nejen pro rodiny s dětmi, kde si budete moct vyzkoušet spoustu řemesel a nakouknout do jejich historie. O tom bude na jihu řeč ještě předpolednem, tak zůstaňte s námi, ať vám to neunikne.
1: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
2: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1.

0: Your husband is coming.
1: Obědová meníčka už se třesou strachy, jak na ně za chviličku naletíme, ale ještě předtím, než si dáme do nosu, tak pro vás na jihu mám parádní tip na víkend. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště to bude v sobotu žít řemeslím. Tamní Kovozo totiž chystá pátý ročník akce Umění a řemeslo a tentokrát se zaměří hlavně na to, jak se v průběhu času zpracovával kov. Jedním z hlavních lákadel bude replika staré hliněné hutě, ve které se bude tavit železná ruda, podobně jako to dělali naši slovanští předci. Na to mimo jiné navážou ukázky odlévání kovu a práce kovářů. My jako návštěvníci si ale řadu věcí budeme moct sami vyzkoušet, třeba kovářství, truhlářství, keramiku, ševcovství nebo svařování. Na místo dorazí také sklář s mobilní pecí a ukáže třeba techniku foukání skla. Tento sobotní program v Kovozo poběží od 9 do 5 a myslí se i na rodiny s dětmi. Chybět nebude vláček, ruční drezína, obří bublifuky, malování na obličej, skákací hrad ani kolotoč. Otevřená bude samozřejmě i celá expozice Kovozo, tak abyste měli zážitek opravdu kompletní. To byl jeden takový víkendový tip pro všechny z vás, kdo posloucháte Rádio Jih, a stejně tak vám teď posílám hitovku Music od Madony.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

probíráme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Blíží se pravé středeční poledne, což je prakticky přesně polovina pracovního týdne. Takže od teď už to bude jenom utíkat a víkend dorazí coby dub. Aby jsme si to čekání na volníčko zpříjemnili, od toho si na jihu i po 12. budeme hrát hity pro dobrou náladu. A já můžu slíbit, že mezi prvními zazní song We Are Young z dílny americké kapely Fun. Chvilku slávy vyhlíží taky Olivia Dean se svou peckou Drop Dead. A hudební hat-trick nám zkompletuje kapela Škvor, síla starých vín. Víme o všem důležitém, co se děje na jižní a jihovýchodní Moravě. Petr Indra tak už za moment prozradí v jihomoravských zprávách rádia jich například to, že nový mamograf ve zlínské nemocnici odhalil za rok 80 případů rakoviny prsu.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Monumentální Bach. Provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Je minutka po 12. hodině, Petr Indra se vrátil z oběda a má pro vás jihomoravské zprávy Rádia Jih.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Ministerstvo pro místní rozvoj varuje před falešnou nabídkou dovolených a nový mamograf ve Zlíně odhalil za rok 80 případů rakoviny prsu. Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně varuje před falešnou nabídkou dovolených. Podezřelý slovenský web Novatours.sk se vydával za brněnskou cestovní agenturu Novtour a zneužíval její jméno. Brněnská firma ale upozornila, že s těmito stránkami nemá nic společného a nepatří ani telefonní čísla, která na webu byla uvedena. Případem už se podle ministerstva zabývají také orgány činné v trestním řízení. Stránky byly ve slovenštině, takže mohly mířit hlavně na slovenské zákazníky. Ministerstvo ale nevylučuje ani pokusy vylákat peníze od lidí v České republice. Web už v pondělí večer nefungoval. Ministerstvo doporučuje před zaplacením zájezdu vždy ověřit, jestli je cestovní kancelář uvedena v oficiálním veřejném seznamu ministerstva. Mamodiagnostické centrum krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně funguje téměř rok a za tu dobu vyšetřilo zhruba 6 000 žen. U 80 z nich mamograf odhalil rakovinu prsu. Lékaři připomínají, že právě preventivní vyšetření může zachytit nádor ještě ve chvíli, kdy žena nemá žádné potíže a změna není ani hmatná. Ženy od 45 let mají na preventivní mamograf nárok zdarma jednou za 2 roky, standardně s žádankou od gynekologa nebo praktického lékaře.
12: Rádio Jih. Počasí.
0: Druhá část dnešního dne slibuje jižní i jihovýchodní Moravě polojasno až oblačno. Právě oblačnost ale začne večer přibývat od západu, což na jižní Moravu může přinést přehánky nebo výjimečně i bouřky. Co se týče nejvyšších teplot, ty v jihomoravském kraji dosáhnou na 27, ve Zlínském na 26 stupňů Celsia. A teď 3 minutky po 12. zdravíme do Kyjova a Vlkoše, kde hlásíte 20 stupňů, 21 měří moravský Žižkov a taky Hluk.
11: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
12: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme také všechny řidiče a řidičky. Opatrní buďte v Brně v Jedovnické ulici. Tady se totiž na úrovni čerpací stanice srazily 2 osobáky, proto projíždějte prosím s opatrností. A jinak na svých cestách samozřejmě dávejte pozor nejen na sebe, ale také na všechny ostatní účastníky silničního provozu.

0: 11,5 minuty po 12. Možná ještě někteří z vás dojídáte obídek, já tu ale mám nepříjemný zážitek z cestování taxíkem. Případ se stal v noci na úterý u Ladné, když řidič s autem a pasažérem skončil v příkopu. Taxikářská Toyota vyjela ze silnice, najela na svodidla a v příkopu se převrátila na bok. V autě byl kromě šoféra také pasažér, který zažil nevídané dobrodružství. Toho na místě ošetřili záchranáři a poté byl převezen do Břeclavské nemocnice, aby byla vyloučena další zranění. Řidič taxíku měl dechovou zkoušku na alkohol negativní, podle dosavadních informací byl na vině mikrospánek. Policie ještě přesné okolnosti nehody prověřuje, zatímco škoda už je víceméně jasná, odhadnutá je na 180 tisíc korun. Čert vem auto, hlavně ať jsou všichni zdraví. Z rádia jich teď jenom tak pro lepší náladu posíláme song Drop Dead. Jo a za moment taky otevřeme vinařovo okénko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Téměř letní víkend klasicky utnuli dešťové přehánky. A tak musíme u některých odrůd sbírat hrozny, které nejsou v nejlepší kondici a jsou napadený plísní šedou. Tento problém lze, když už ne úplně odstranit, tak alespoň eliminovat. A pokud je hrozen napaden plísní masivně, raději jej vyhoďte. Ušetříte si tak mnoho budoucích starostí s vínem. Jenže i důsledně provedená selekce při sběru neznamená, že je vyhráno. I hrozny, které vypadají zdravě, v sobě zárodky plísní mají. A k tomu je třeba uspůsobit celý proces výroby vína. Oproti sběru zdravých hroznů musíme jednat pružněji a využít tomu i několik pomocných prostředků. Hrmut ošetřte přípravkem Tanfury Blanc, který zamezuje oxidaci a šíření bakterií. Macerace hroznů je velmi užitečná, ale v tomto případě není úplně bezpečná. Pokud chcete trochu zariskovat a maceraci na krátkou dobu provést, je vhodné ji urychlit za pomocí enzymu Rapidase Expression, který pomůže zlepšit extrakci aromatických látek, zvýšit podíl samotoku a snižuje podíl kalů. Po ní následuje lisování, které nějak výrazně neprotahujte. Hotový mož odkalte pomocí enzymu Rapidase Clear, který nejméně po 6 hodinách stočte do další nádobí na odkalení bentonitem. Na to použijte speciální bentonit V Clear, dostanete tak plně čistý mož. Při stáčení moštu do kvasné nádoby přidejte do nádrže přípravek firmy Health Detox Extraferm, který na sebe naváže zbylé nežádoucí látky, které by mohly bránit fermentaci. Kvasný proces samotný pravidelně kontrolujte nebo jej nechte kontrolovat. Já na to mám doma speciální pracovnici, která má kontrolu burčáku na starosti. Musím říci, že je poctivě senzoricky probírá. Totiž včasným zjištěním problému si do budoucna ušetříte mnoho práce. Pokud jsou hrozny silně poškozené, musíme postupovat nekompromisně. Když jsme umírně nahnělých hroznů postupovali pružněji, v tomto případě musíme se zpracováním vyloženě spěchat. Napadené hrozny obsahují velké množství nežádoucího enzymu lakázy, který způsobuje nevratnou oxidaci. Abychom tento enzym vyrušili, je nutné aplikovat tanin s vysokým antioxidačním působení. Výborný je například firmy Tan Green Hill. Co se týká macerace, tu u silně nahnilých hroznů vůbec nedoporučuji a po pomletí hroznů rovnou lisujte. Lisování by rovněž mělo probíhat velmi rychle, aby styk s napadenými bobulemi byl co nejkratší a taky ne moc vysokým tlakem. Následuje odkalení opět enzymem a bentonitem Bentohill V Clear, které dokážou část nežádoucích látek eliminovat. V případě extrémního napadení můžeme přidat k bentonitu ještě aktivní uhlí, ale pozor, příliš velká dávka aktivního uhlí může hroznům vzít i zbývající pozitivní vlastnosti. Jak se říká, všeho s mírou, a pokud jsou hrozny úplně zčernalé, nezbývá než to vzdát. Není to žádná věda a pokud si nejste jistí pořadím, rádi vám u nás poradíme. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Druhá polovina dnešního dne se rozjíždí na plné obrátky. 2 minuty po půl jedné odpoledne je tak ideální čas na siestičku, anebo klidně na nějaký dezert. A nemám na mysli ledajakou sladkou tečku, ale vánoční cukrový. Na jihu víme, kdy je potřeba si ho objednat, aby na vás cukráři měli o svátcích místo. A prozradím vám to hned po další trojce hitu pro dobrou náladu, tak vy, co máte mlsný jazyček, nikam neodcházet.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení,

0: děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír svarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Po frekvencích rádia jich se prohání partypecká Ona lubí pomaranče. A pozor, dávejte vy z vás, kdo lubíte vánoční cukroví. Do Vánoc zbývá jenom 99 dní, takže je čas nastolit pořádnou vánoční náladu. Dobře, dobře, možná trochu přeháním, ale pokud máte rádi tradiční vánoční cukroví, opravdu byste měli zbystřit. I když je teprve polovina září, tak cukráři a pekaři už přijímají první objednávky právě na vánoční svátky. Čeká je totiž nejnáročnější období v roce a svou pečící sezónu proto potřebují mít dobře rozvrženou. Dobrou zprávou pro nás, kdo cukroví nepečeme, ale jíme, je to, že zdražování má být oproti loňsku minimální. Ceny surovin dokonce klesly, na druhou stranu pomyslné osy se ale přidávají větší ceny za energie a také náklady na personál. Pro představu, kilo vánočního cukroví se má průměrně pohybovat asi na 15 stovkách. Takže jasně, do Vánoc ještě docela daleko, ale pokud si necháváte péct cukroví u profesionálů, radši si svou várku skočte zarezervovat už dneska po práci. Co rezervovat nemusíte, co je tu pro vás pokaždé a je toho dost, to jsou hity pro dobrou náladu na rádiu jich. Teď například Eva Farná, Neříkej, co má se stát.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryo. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Galerie výtvarného umění v Hodoníně vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října. Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské Bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dobré muziky prostě není nikdy dost a právě proto nám teď na rádiu jich hraje pecka Just the way you are. Ty nejlepší hity jsem na playlist rádia jich nachystal i po 13. hodině, která udeří za malý moment, pak už to v éteru rozjede DJ Bobo Freedom. Pozadu nezůstane ani Teddy Swims Mr. Know-it-all. A našim ouškám zalichotí taky zakázané uvolnění od Michala Hrůzy. Abyste věděli o všem, co se kde šustne, od toho máme Petra Indru. Ten přinese další jihomoravské zprávy Rádia Jih, v níž prozradí třeba to, že radiologických asistentů je nedostatek. Co se s tím dá v našem regionu dělat, dozvíte se za chviličku.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Koupil jsi to pečivo?
3: Jo.
2: Cože?
3: Jo, koupil.
2: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
4: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
5: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
6: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
7: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
6: Více na www.tymaturciak.art.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno, zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
11: Haló? Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
20: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Za necelou minutku bude 13 hodin. Společnost vám i nadále dělá Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
21: V Brně přibývá odstavených autovraků a radiologických asistentů je nedostatek. Zlínská univerzita reaguje novým oborem. Brněnští strážníci letos řešili už 260 případů spojených s odstavenými auty, zhruba o čtvrtinu více než loni. Nejvíce problémů je v Brně středu, na severu města a v Králově poli, například v okolí bývalého stadionu za Lužánkami. Odstranění vraku přitom může kvůli zákonným lhůtám trvat několik měsíců, někdy i déle. Situaci komplikují auta bez registračních značek nebo majitelé, kteří vůz průběžně přemísťují. Brněnské komunikace letos za 8 měsíců odtáhly 27 vozů. Daří se například v Židenicích, kde počet odstavených aut klesl z dřívějších zhruba 90 na méně než 20. Na Fakultě technologické Zlínské univerzity Tomáše Bati včera začala výuka nového studijního programu Radiologická asistence. Jde o tříletý bakalářský program. Reaguje na nedostatek radiologických asistentů. Na výuce se budou podílet také Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a další zdravotnická pracoviště v regionu. Studijní program propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se naučí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu.
2: Počasí.
0: Jak to dneska vidí meteorologové? Podle nich jižní i jihovýchodní Moravu po zbytek dne čeká polojasno až oblačno. Večer má ale od západu oblačnosti přibývat, s čímž jsou spojeny přeháňky, lokálně i bouřky. Teplotní maxima naměříme v Jihomoravském kraji na úrovni 27 stupňů, Zlínský kraj očekává při nejlepším 26 a zkontrolujeme také aktuální stav teploměru. Zdravíme do Vrbice, kde měříte 21 stupňů, 23 je potom v Uherském Hradišti, Kněžnubu a Jalubí.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
2: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme všechny z vás do frekvence Rádia Jih, ladíte taky na cestách. V tuto chvíli pro vás mám jenom dobré zprávy, protože nemáme hlášeny žádné nové karamboly nebo problémy na našich cestách. Tím pádem vám přeju šťastnou cestu a posílám hitovku Freedom, pod kterou je podepsán DJ Bobo.

0: 9 minut po 13. hodině si plnými doušky dopřáváme hitovku Mr. Know It All a já k tomu nabídnu taky to nejnovější z našeho regionu. Dáme prostor Sunrise Avenue, po nich taky Georgi Ezrovi a následně se vrhneme na bezpečnost školáků. Jaká opatření zavádí některé jihomoravské školy proto, aby děti nebyly ohroženy na cestě za vzděláním? To bude na jihu tématem už do 6 minut.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: mikrofonu rádia jich si našel cestu taky George Ezra, který nám vyšperkoval start druhé poloviny září. Je to tak, školáci už nám do školy chodí skoro 3 týdny a co si budem, ranní provoz před školami bývá často hodně hektický. Na Jižní Moravě proto hledáme způsoby, jak auta dostat od dětí aspoň o kus dál. Třeba v Prušánkách se tento týden zapojili do celorepublikové výzvy s názvem Pěšky do školy. Děti tam motivují, aby přišli pěšky nebo přijeli na kole či koloběžce a školní ulici chtějí před začátkem vyučování nechat co nejvíce volnou prochodce. Z jiného konce jdou na tuto problematiku třeba v Brně. V tamním Komárově u základní školy Tuháčkova funguje takzvaná školní ulice. Každé ráno od 7:30 do 8:00 tam běžně nesmí auta, aby měli děti při příchodu do školy klidnější a hlavně bezpečnější prostor. Podobná úprava už funguje u škol na Brněnské Lesné, kde je doprava omezená ve 3 okolních ulicích. No a třeba já můžu dodat, že u nás v Dubňanech každé ráno hlídá přechody městská policie. Dneska jsem kolem chlapů taky projížděl a přijde mi to jako jedno z možných řešení. Nechám to ale dopravním expertům, ti jsou povolanější a radši se budu věnovat muzice. Éterem Rádia Jih proto teď posílám zakázané uvolnění.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich máme nekonečnou zásobu skvělé muziky. Aktuálně je toho příkladem song Girls Like You, který dala světu kapela Maroon 5. A v rukávu máme spoustu dalších, na to se spolehněte. Teď ale novinka z hodonínské zoo, která pomáhá zvířatům ve volné přírodě. Funguje to úplně jednoduše, při nákupu vstupenky do zoo si vyberete variantu vstupného s názvem To Nature, v překladu přírodě nebo do přírody, a ze vstupenky následně zoologická zahrada pošle 3 koruny do veřejné sbírky. Vy už nemusíte nic vyplňovat ani posílat zvlášť, stačí prostě jít do zoo a koupit si vstupenku. 2 koruny z každého takového vstupu půjdou mezi 3 hlavní projekty. Na ptačí park Kostelyska u Dubňan, na ochranu tygrů ve volné přírodě a na záchranu outloňů v Indonésii. Kdo neví, tak outloňi jsou laicky řečeno takové poloopičky. 3. koruna se bude odkládat bokem a zoo ji pak rozdělí podle toho, kde bude pomoc potřeba nejvíce. Takže jednoduše suma sumárum, přijdete se podívat na zvířata v hodonínské zoo a zároveň malou částí vstupného podpoříte ochranu dalších zvířat venku v přírodě. Z volné přírody do našeho rádiového výběhu už za chviličku docupitá Vlastě Macík a bude pro mě mít slovo pospátku. Tak si počkejte na to, s čím se ten kulišák dneska vytasí.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo

0: www.tong.com.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4.

0: když máme polovinu září, tak jsme se, troufám si říct, trošku vrátili do léta s hitovkou Hot and Cold od Katy Perry. A kam nás vrátí Vlasťa Macík, to už nechám na něm. Ahoj Vlasťo, vítám tě.
1: Nazdar Vojto, zdravím tě, samozřejmě všechny posluchače rádia jich. Ty chceš někam vrátit?
0: No tak s tebou je to takový divoký, jednou jedeš tam, po druhé tam.
1: Jo, takhle si to myslel. Já jsem myslel, že chceš třeba vrátit do nějakého roku, víš, konkrétně, jakože tam se ti líbilo.
0: 12-12 bylo super, to jsme dostali zlatou bulu sicilskou.
1: Jo, a to si pamatuješ.
0: Jo, to je jediný datum dějepisný, který umím.
1: Tak prosím tě, pojďme na ty dvě slova pospátku. Inde lobdo okčífak. To je co?
0: Inde lobdo
1: okčífak.
0: Oblíbený?
1: Ne. Inde lobdo p.
0: Odpolední.
1: Ano, okčífak.
0: Kapíčko, odpolední kapíčko a přesně to si dneska dám.
1: No, já už ho mám připravené, tak si ho dejte taky.
0: Tak já ti ho jdu vypít.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto je Meghan Trainor a cože nás čeká za muziku, takhle hezky po 14. budou Očko All Stars, ty jsi jako já. Dáme si také Laske Čápe, jejich a Serehe. A co se týká novějších věcí, po 14. hodině David Guetta, Run Run River. Já jsem Vlasta Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že fakultní nemocnice Brno chystá parkovací dům pro 1200 aut, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží, tak se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovne vedení, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů. Tu na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 000. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Děcka, hezké odpoledne, bude 14 hodin.
1: Rádio Jih.
13: Jihomoravské zprávy.
14: Fakultní nemocnice Brno chystá parkovací dům pro 1200 aut a Zlínský kraj dá 75 milionů na sportoviště. Fakultní nemocnice Brno připravuje výstavbu nového parkovacího domu ve svém areálu v Bohunicích. Vzniknout má na rohu ulice Netroufalky. Vícepodlažní parkoviště nabídne přibližně 1200 míst pro auta. Podle ředitele brněnských fakultních nemocnic Vlastimila Vajdáka by měla stavba být zhruba na 1 miliardu. Nový parkovací dům má zlepšit možnosti parkování přímo u nemocničního areálu. Zlínský kraj podpoří modernizaci sportovišť částkou 75 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 16 projektů napříč regionem, nejvíce 30 milionů půjde na nový zimní stadion v Uherském Hradišti. Přispěje také na halu v Nivnici, modernizaci areálu Orlav v Holešově nebo rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště v Hradčovicích. Dotace mají pomoci městům, obcím i sportovním organizacím s investicemi do zázemí pro děti, kluby i veřejnost.
13: Rádio Jih. Počasí.
0: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Břeclav, Lovčice a Kobylí, tady měříte 23 stupňů Celsia. Ve Starém Městě u Uherského Hradiště je to potom 24 na venkovním teploměru. Zítra očekáváme zataženo se slabým deštěm, který bude během rána od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 19 až 22, ve Zlínském kraji 17 až 20.
15: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Zdravíme všechny za volanty. Momentálně nemáme hlášeny žádné dopravní nehody, což je skvělé. Palec hore za to, že jezdíte opatrně. Jenom počítejte, že v Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích a provoz je tady částečně omezen. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: A pozor na věc, máte doma oslavence toho, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. 606 703 889.

0: 14 hodin 8 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, poslouchejte dál, protože v rámci dnešního dne církevních škol se vydáme po další dvojice hitů pro dobrou náladu do jedné takové školy pro malý kórek a rozhodně nezapomeneme ani na ty dnešní oslavence a musím říct, že jich máme ale už opravdu, ale opravdu hodně.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Vojtko, Ludmila, k dnešnímu svátku ti přejeme přes frekvence rádia jich jen to nejlepší. Hlavně Lidce Brackové do Kyjova, Ludmile Ženaté ze Strážnice, Ludmile Zahrádkové z Hovoran, Ludmile Kacrové z Vacenovic, Ludmile Majerčíkové z Holíča, Ludmile Javorské ze Skalice, Lidušce Kotkové z Bohuslavic, Ludmile Hnátové Balážové ze Skalice, Lidce Manové do Zlína a všem Liduškám do Dubňan. A gratulaci posíláme i tobě, kdo dnes 16. září slavíš narozeniny, stejně jako Miroslav Šachingr z Petrova, Petr Prez z Vracova, Alča Hrabalová z Horního Lapača a nebo Pája Frajtová ze Slavčína. Tak všechno nejhezčí.

0: že vás bylo. Dnes 16.9. je mimo jiné Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy a Den církevních škol. Jednou z velkých osobností narozených dnes je slavný americký bluesový a rockový zpěvák a kytarista B.B. King. Tady je jeden skvělý citát právě od něj. Tak dobře poslouchejte. Když učíš někoho milovat, učíš ho žít. No a když máme ten den církevních škol, dáme si jeden vtípek na toto téma. Ptá se učitel dětí v nedělní škole, proč Josef a Marie vzali Ježíše sebou do Jeruzaléma. Přihlásí se Pepíček a říká, no, nemohli sehnat nikoho na hlídání.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádia Jižní Moravy, teď je trošku jiná muzika, protože pozor, i dneska hrajeme o poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com a výherním songem pro dnešní odpoledne jsou Red Hot Chili Peppers a jejich skladbička Under the Bridge, takže jakmile ji uslyšíte v našem vysílání, tak voláte do studia na číslo 518-345-678 a máte poukaz. Než se tak ovšem stane, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká dál. Na stavbě u brněnského hlavního nádraží se v neděli večer nebude jen pracovat. Myslíte, že tomu budou pracovat? No, uvidíme. Rozestavěný Dornych se na pár hodin promění v místo pro hodně netradiční adrenalinovanou podívanou. Tak držte vlnu na jihu, protože po dalších třech hitech pro dobrou náladu uslyšíte víc.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
5: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
6: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
7: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
6: Všechno, zachraňte nás.
7: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
6: O, děkuju.
7: To my děkujeme.
8: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kartu extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Crema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.

0: hlavních rádů Jižní Moravy, ten prsit 14 hodin 40 minut, tak to je aktuální čas a my teď míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Na staveništi nového komplexu Dornych u brněnského hlavního nádraží vznikne v neděli večer 50-metrová houpačka. Půjde o takzvaný Big Swing. Zájemce vytáhnou na stavebním jeřábu do výšky 50 metrů a odtud se zhoupne do volného prostoru. Pořadatelé se přitom chtějí pokusit o český rekord v nejvyšším Big Swingu na aktivním staveništi. Kdo se na skok netroufne, může celou podívanou sledovat ze speciálních vyhlídkových míst. Staveniště bude nasvícené a připravené budou také prohlídky rozestavěného areálu, hudba, občerstvení a odpočinková zóna. Program začne v neděli 20. září v 6 večer. No osobně myslím, že umřít se dá i bez vyděšeného výrazu ve tváři, že jo?
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypraveč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Krištof Hollywood na frekvencích Rádia Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká za muziku. Takhle po 15. hodině budou Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Co se týká československé muziky, mimo jiné Kabáti Šamán. A co se týká novinek, bude Slovák Koleno Mark Dan Country Girl. Jenom připomínám, že kdybyste náhodou v odpolední vysílání zasechli tady tuhletu písničku, tak voláte sem ke mně do studia na číslo 518-345-678, protože pokud budete první, tak pro vás mám poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu chilimaga.com. Mrkněte se na naše webové stránky www.radiojih.cz, protože tam najdete podrobnosti o soutěži. No a co nás čeká dál, budou samozřejmě jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že semafory na křižovatce Malinovského a Solné cesty v Uherském Hradišti příští týden vypnou.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimaga. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Petě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na petadrogerie.cz.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Dětské hezké odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
16: Semafory na křižovatce Malinovského a Solné cesty v Uherském Hradišti příští týden vypnou a Brno prodá pozemky v Černovicích za 722 milionů. Řidiči v Uherském Hradišti by měli příští středu počítat s omezením na křižovatce třídy Maršála Malinovského a Solné cesty kvůli plánovaným pracím na distribuční síti. Tam budou od 7:30 ráno do 15:30 odpoledne mimo provoz semafory. Město proto žádá řidiče i ostatní účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost. O odstávce ví také policie. Ta bude situaci sledovat a v případě potřeby zasáhne kvůli plynulosti dopravy. Brno prodá pozemky v Černovicích společnosti CTP za 722 milionů korun. O prodeji rozhodli městští zastupitelé. Firma tam musí vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Nejméně 30% plochy má být určených pro vědu, výzkum a inovace. Město si od projektu slibuje rozvoj moderních oborů a získá také investorský příspěvek na vybudování potřebné infrastruktury. Část opozice prodej kritizovala. Vadí například to, že stále není hotový sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovické terasy a podle některých zastupitelů by město mohlo při pozdějším prodeji získat vyšší cenu.
17: Rádio Jih, počasí.
0: 25 stupňů Celsia teď aktuálně měříte ve Veselí nad Moravou, ve Starém Podvorově, v Hruškách i v Traplicích. Ve čtvrtek očekáváme zataženo se slabým deštěm, který bude během rána od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 19 až 22 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 17 až 20.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
17: Rádio Jih. Doprava.
0: Pojďme se podívat také na silnice. Mám tady jenom info, že v Kyjově v Příční ulici probíhá oprava kanalizace, tak s tím počítejte. Samozřejmě také s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z Rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
0: Teď máme už skoro 2 minuty po 15. Vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi. Já jsem Vlastia Macík, přeju vám krásné středeční odpoledne a posílám Imanyho a také slibované Green Day.

0: and Dreams na frekvencích rádia Rádia Jižní Moravy, 15 hodin 8,5 minuty. Doufám, že máte krásnou středu. O čem budeme mluvit na rádiu jich po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Brňané o příspěvek na roční šalinkartu žádá v Brně stále více lidí, tedy Brňanů. Letos jich vůbec bude nejvíc od spuštění programu a město tak znovu potvrzuje, že sleva na MHD táhne. Podrobnosti uslyšíte, jakmile dohrají Kabáti svoji písničku Šaman.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, máme 15 hodin, 15 minut, tohle to jsou Kabáti, jejich šamán a pozor, my míříme opět tam, kde nás vadíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brňané mají totiž o příspěvek na roční šalín kartu rekordní zájem. Letos město eviduje více než 43 tisíc žádostí, zatímco v prvním roce programu jich bylo zhruba 30,5 tisíce. Město přispívá na roční jízenku částkou 1425 korun. Po odečtení dotace také vyjde roční cestování brněnskou MHD na 3325 korun, tedy v přepočtu na méně než 10 korun denně. Podmínkou je koupě roční šalinkarty a také zaplacený poplatek za odpad v Brně. Trvalé bydliště ve městě přitom není nutné. O příspěvek se žádá jednoduše přes e-shop Brno ID a program funguje už od roku 2017 a město jim chce kromě jiného motivovat lidi, aby po Brně častěji cestovali hromadnou dopravou místo autem. Tak já osobně a za sebe můžu říct, že vítám právě tady tyhle ty půlroční i roční kupony z jednoho prostého důvodu. Odpadne vám spoustu starostí, jestli už vám třeba nekončí jízdenka, kolik ještě máte minut, jestli jste nenasedli do špatné tramvaje a musíte zase vysednout, prostě stojí to za to. I když je to pravda, vždycky ten prvotní náklad je trošku větší, tak se to vyplatí. Za ty nervy to prostě stojí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak a my vám na uklidněnou posíláme z frekvencí Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, taky zpěvačku Cher, její Belief, za chvíli bude Aleso, nebo taky Poetika blízko. Vlastně mám si přeje krásné středeční odpoledne, užívejme společně.

0: Poetika blízko na frekvencích rádia Jižní Moravy.
1: Blízko, tak všechno mám.
0: Dneska je středa, zítra čtvrtek a to znamená jedno jediné, čeká na vás rodiče v ranní jízdě rádia Jih s Lukášem Makovcem opět soutěž o výtvarné kurzy v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Tak se pro jistotu podívejte na www.radiojih.cz, nastavte si budíka a laďte Lukáše Makovce už od 6:30 ráno.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyho. Více na top.cyklo.cz.
4: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.

0: 31. října více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Zadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114. Brno. 105.1. Uherské Hradiště. 969. A Zlín.

0: že posloucháte rádio Jižní Moravy. Tohle to byly Red Hot Chili Peppers a my teďka budeme rozdávat poukaz od chilimaga.com. Tak se pojďme podívat na to, koho máme v tuhletu chvíli na telefonní lince. Halo, halo, tady je rádio Jih. Kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Gábina.
0: Ahoj, Gáby, tak velká gratulace, protože ty jsi byla jako první, která si dovolala právě při hraní téhleté písničky od Red Hot Chili Peppers. To znamená, že pro tebe máme poukaz v hodnotě 500 korun na nákup chilimaga.com v poctivém e-shopu z Podivína. A ty si dneska, už jsme se o tom bavili, ty si dneska taky posílala zprávu, protože tvůj manžel dneska slaví narozeniny, že je to tak?
1: Jo, jo.
0: Tak a teď mě zajímá, jestli má rád manžel takové jakože ostřejší pochutiny, anebo ty, anebo oba dva?
1: Oba dva
0: si... Jo, jo, jo, no tak
1: a
0: potom...
1: To
0: potom tady budete 200 let, víš co? To je jakože zase
1: no,
0: dobré.
1: Já tak mohu.
0: Tak, prosím tě, ještě jednou velká gratulace. Já ti pošlu do SMSky ten kód, který potom zadáš právě na chilimaga.com. Tam si vybereš, věřím tomu, že si vybereš. A manželovi teda ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám. Měj se krásně, ahoj.
1: Jo, děkuju, nasle.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra, to znamená ve čtvrtek, vám nabídneme poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com, poctivém e-shopu z Podivína. Když se podíváte na naše webové stránky www.radiojih.cz, tak tam najdete i rozhovor právě s Chilimagou a také tam najdete odkaz na jejich e-shop. Tak ostatním, co to nevyšlo, posíláme aspoň Vesnu a jich vínečko.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: z rádia jich pusíme do uší po 16. hodině. Budou třeba Činasky, jejich slovenský Clean. Nebo bude taky Dermot Kennedy Funeral. A z těch starších, ale pořád skvělých věcí, bude Luna Bailando. Petr Indra má pro vás připraveny další humoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínský kraj dá 75 milionů na sportoviště. Já jsem Vlasta Macík a společně s Petrem Indrou přejeme krásné středeční odpoledne.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
8: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
9: Hahaha, nábytek od Štacha. A je to tady. Chystáme pro vás nábytek, jaký svět neviděl. Proto teď musíme vše vyprodat za skvělé ceny. Přijďte a využijte výprodejové slevy, a to vše na jednom místě v Břeclavi. Dům nábytku Štach.cz. Dům nábytku Štach.cz.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír svarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
0: Hezké odpoledne, blíží se nám 16. hodina.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Fakultní nemocnice Brno chystá parkovací dům pro 1200 aut a Zlínský kraj dá 75 milionů na sportoviště. Fakultní nemocnice Brno připravuje výstavbu nového parkovacího domu ve svém areálu v Bohunicích. Vzniknout má na rohu ulice Netroufalky. Vícepodlažní parkoviště nabídne přibližně 1200 míst pro auta. Podle ředitele brněnských fakultních nemocnic Vlastimila Vajdáka by měla stavba být zhruba na 1 miliardu. Nový parkovací dům má zlepšit možnosti parkování přímo u nemocničního areálu. Zlínský kraj podpoří modernizaci sportovišť částkou 75 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 16 projektů napříč regionem. Nejvíce 30 milionů půjde na nový zimní stadion v Uherském Hradišti. Přispěje také na halu v Nivnici, modernizaci areálu Orlav v Holešově nebo rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště v Hradčovicích. Dotace mají pomoci městům, obcím i sportovním organizacím s investicemi do zázemí pro děti, kluby i veřejnost.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: V Břeclavi měříte aktuálně 26 stupňů Celsia, ve Svatobořicích Mistříně a ve Vlčnově 25, v Brumovicích potom 23 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo se slabým deštěm, který bude během rána od západu ustávat. Odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 19 až 22 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 17 až 20.
12: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme se podívat také na silnice na Brněnsku v Ivančicích. Bouralo osobní auto do svodidel na krajnici. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Brně, v Královpolském tunelu, ve směru na Lesnou došlo k nehodě dvou osobáků v pravém jízdním pruhu. Počítejte se zdržením v kratší koloně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu a pozdravujeme vás všechny, kteří momentálně posloucháte Rádio Jih, ať už je to doma, anebo třeba v práci na odpolední.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Dermot Kennedy, jeho Funeral. To, o čem budeme na Rádiu Jih mluvit po dalších dvou hitech pro dobrou náladu, tak o tom jsem už dlouho neslyšel. Po dálnici kličkoval opilý řidič. To v poslední době není nic nenormálního na českých silnicích, ale tento případ má ještě jednu neuvěřitelnou věc. Jakou? Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut a policisté zastavili na dálnici u Brna řidiče, který měl v dechu téměř 4 promile alkoholu a na podezřelé auto upozornil jiný řidič na tísňové lince. Po frekvencích rádia Jižní Moravy teď míříme tam, kde nás ladíte na 105.1 FM. Řidič na 206. kilometru dálnice ve směru na Brno na sebe upozornil tím, že kličkoval, narazil do svodidel a dál pokračoval v jízdě. Když ho hlídka našla, jel v levém pruhu asi 60 a přejížděl ze strany na stranu. Na výzvy policistů nejprve nereagoval, nakonec zastavil u středových svodidel. A teď to přijde. Dechovou zkoušku zvládl až po několika pokusech. Během kontroly totiž usínal. Přístroj nakonec ukázal 3,86 promile. Policisté mu zadrželi řidičský průkaz, auto nechali otáhnout a muž je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. No, myslím, že levněji by ho vyšlo, kdyby se šel vyspat třeba do kina, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy, Sofia, 16 hodin 27 minut. Sofia. Když se díváme, co nám bude na frekvencích rádiích hrát dál, bude tam Michael Jackson, BB Rexha nebo taky Evanescence. A pozor, v Břeclavi chystají na sobotu odpoledne pro děti i rodiče program plný tvoření her a také něčeho dobrého na ohni. Na co se můžete těšit, tak to uslyšíte na jihu po další trojce hitů pro dobrou náladu. Tak držte vlnu na rádiu jich.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola, středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjo. Více na top.cyklo.cz.
3: Autopark Kyjov. Bezstarostný výkup vozidel. Uvažujete o prodeji vašeho vozidla? Volejte 777 111 171. Vy nikam nemusíte, my přijedeme za vámi. Vozidlo prohlédneme a na místě zaplatíme v hotovosti ihned a na ruku. Všechny formality z úřady vyřídíme za vás. Výkup vozidel Autopark Kyjov. Volejte 777 111 171.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: v 16 hodin 41 minut. Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A pozor, pokud nemáte program na sobotu a chcete vyrazit někam s dětmi, tak co byste řekli tomu, že byste zašli na dopravní hřiště v Břeclavi? Od 1 do 5 odpoledne v sobotu, tam totiž bude připravené zábavné odpoledne v rámci Evropského týdne mobility. Děti si budou moct nechat pomalovat obličej, vyrábět masky, tvořit z plastelíny nebo malovat na kamínky. Od 3 hodin se navíc budou opékat špekáčky. Akce se koná v sobotu 19. září od 13 do 17 hodin na dopravním hřišti v Břeclavi a připravuje jí město Břeclav společně s partnery. Tak do Břeclavy, kde nás posloucháte na 101.4 FM, samozřejmě zdravíme a už za chvíličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Ať se akce vydaří.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na 3. ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, zpěvačka Pink, Get the Party Started a po 17. další ženská Eva Farna, Perpetuum Mobile. Dáme si taky Coldplay, jejich Viva La Vida. A co se týká novějších věcí, tak bude Armin van Buuren, Everlasting. Brno prodá pozemky v Černovicích za 722 milionů korun. Také o tom budou mimo jiné další moravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i to. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
17: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Děcka, ještě hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
18: Semafory na křižovatce Malinovského a Solné cesty v Uherském Hradišti příští týden vypnou a Brno prodá pozemky v Černovicích za 722 milionů. Řidiči v Uherském Hradišti by měli příští středu počítat s omezením na křižovatce třídy Maršála Malinovského a Solné cesty kvůli plánovaným pracím na distribuční síti. Tam budou od 7:30 ráno do 16:30 odpoledne mimo provoz semafory. Město proto žádá řidiče i ostatní účastníky provozu o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost. O odstávce ví také policie. Ta bude situaci sledovat a v případě potřeby zasáhne kvůli plynulosti dopravy. Brno prodá pozemky v Černovicích společnosti CTP za 722 milionů korun. O prodeji rozhodli městští zastupitelé. Firma tam musí vybudovat a nejméně 10 let provozovat vědecko-technický park. Nejméně 30% plochy má být určených pro vědu, výzkum a inovace. Město si od projektu slibuje rozvoj moderních oborů a získá také investorský příspěvek na vybudování potřebné infrastruktury. Část opozice prodej kritizovala. Vadí například to, že stále není hotový sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny Černovické terasy a podle některých zastupitelů by město mohlo při pozdějším prodeji získat vyšší cenu.
19: Rádio Jih. Počasí.
0: V Lanžhotě měříte 27 stupňů Celsia, v Krumbíři 26, v Bílovicích u Uherského Hradiště 25 a ve Zlíně 24 stupňů Celsia. Zítra bude zataženo se slabým deštěm, který během rána od západu bude ustávat, odpoledne už bude oblačno, později až polojasno a jen výjimečně přehánky. Večer se téměř vyjasní. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 19 až 22 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 17 až 20.
17: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
19: Rádio Jih. Doprava.
0: A pojďme na silnice na Brněnsku. V Pohořelicích v Brněnské ulici se převrátilo osobní auto, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte se zdržením. Na Brněnsku v Předklášteří v Komenského ulici zasahují hasiči u požáru osobáku. Počítejte s omezením provozu a ve Zlíně ve Vodní ulici se řeší srážka dvou osobáků. Doprava tady zpomaluje. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Train a jejich Drive-by.
19: Hrajeme hity pro dobu.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 17 hodin 8 minut. Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? Křik, rozbité dveře a poškrábané auto. Nebojte se, nebudu tady křičet, nebudu škrábat ani auto, ani rozbíjet dveře. Každopádně noční incident v centru Brna skončil zadržením muže, kterého na místě označil svědek. Počkejte si na podrobnosti, budou tady hned, jak dospívají Coldplay, jejich hitovku Viva La Vida.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my míříme do Brna. Křik a rány do dveří zbudili totiž nájemníky v centru Brna. Svědek proto zavolal strážníky, kteří před jedním z domů našli 33-letého muže sedícího na zemi bez bot. A to nebylo všechno, co strážníci uviděli. Za mužem byly popraskané prosklené vstupní dveře a hned vedle ležela dlažební kostka. Strážníci nevyloučili, že právě tou mohl muž dveře poškodit. Tím ale škody zřejmě neskončily. Hlídka si všimla také poškrábaných bočních oken BMW, které stálo před domem. Protože škoda zřejmě přesáhla 10 000 korun, převzala případ státní policie kvůli podezření z trestného činu. A ještě by měl zkompletovat tu silnici, ze které byla zmiňovaná dlažební kostka, že jo?
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Karolína. Více na lidl.cz. Čau a pa.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a

0: Také dnes ve středu 16. září 2026 vás vezmeme po frekvencích rádiích do kin na jihu a jihovýchodě Moravy a začneme v kině Svět v Hodoníně, kde uvidíte v 19.20 historické drama Odysea. Přesně o 7:30 jej nabídne také kino Lucerna v Brně. Přesně v 7 můžete zajít do kina Panorama v Kyjově na další historické drama Osamělý vlk nebo do kina v Hustopečích na romantickou komedii Magická posedlost 2. Poslední dnešní pozvánka bude do zlínského multikina Golden Apple Cinema na film Spider-Man z Brusu Nový den. Od události filmu Spider-Man Bezdomová uplynuly 4 roky a Peter je nyní dospělý muž, který žije zcela osamoceně, protože se dobrovolně vymazal ze životů a vzpomínek svých blízkých. Bojuje proti zločinu v New Yorku, který už nezná jeho jméno a zcela se věnuje ochraně svého města. Je Spider-Manem na plný úvazek, ale jak se na něj kladou stále větší nároky, tlak vyvolává překvapivou fyzickou proměnu, která ohrožuje jeho existenci, a to i přesto, že podivný nový vzorec zločinů dává vzniknout jedné z nejmocnějších hrozeb, jaké kdy čelil. Na film Spider-Man z Brusu Nový den zajděte dnes v 19.35 do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Z pozvánek do kin je to vše, Vlasta Malcík se rozloučí a těším se na vás zase zítra ve 2, tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. V práci šéf se zeptá, proč vždy tak ozbalí přídu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J.

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Koupil jsi to pečivo?
5: Jo.
4: Cože?
5: Jo, koupil.
4: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
6: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
8: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
11: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Fakultní nemocnice Brno chystá parkovací dům pro 1200 aut a Zlínský kraj dá 75 milionů na sportoviště. Fakultní nemocnice Brno připravuje výstavbu nového parkovacího domu ve svém areálu v Bohunicích. Vzniknout má na rohu ulice Netroufalky. Vícepodlažní parkoviště nabídne přibližně 1200 míst pro auta. Podle ředitele brněnských fakultních nemocnic Vlastimila Vajdáka by měla stavba být zhruba na 1 miliardu. Nový parkovací dům má zlepšit možnosti parkování přímo u nemocničního areálu. Zlínský kraj podpoří modernizaci sportovišť částkou 75 milionů korun. Peníze rozdělí mezi 16 projektů napříč regionem. Nejvíce 30 milionů půjde na nový zimní stadion v Uherském Hradišti. Přispěje také na halu v Nivnici, modernizaci areálu Orlav v Holešově nebo rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště v Hradčovicích. Dotace mají pomoci městům, obcím i sportovním organizacím s investicemi do zázemí pro děti, kluby i veřejnost.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Dnes večera v noci zataženo od západu přehánky, lokálně i bouřky a vydatné srážky, postupně trvalejší déšť, který bude ráno od západu slábnout. Noční teplota 15 až 12. Zítra zpočátku zataženo, později až polojasno, jen výjimečně přehánky. Přes den až 21 stupňů na jihu Moravy, ve Zlínském kraji naměříme maximálně 20.

0: kolektory z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Galerie výtvarného umění v Hodoníně vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas. Orel Jednota Telnice zve v sobotu 19. září od 14.30 na historický jarmark a vinobraní. Těšit se můžete na stánky s nejrůznějším zbožím, soutěže pro děti, projížďky s povozem, posezení u burčáku a občerstvení. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Více informací na www.oreltelnice.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama.
1: Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami.
0: Více na chilimaga.com.
1: Tak nezapomeňte.
0: Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálebu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Moravo, další zářijový týden ve své polovině, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky i trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů.

0: 16. zářijový večer na jihu v běhu a já k nejluxusnějším hitům pro dobrou náladu přidám dnes i pozvánku, a to na další burčákovou slavnost. Ta i v letošním roce proběhne přímo v Židlochovicích. Další exkluzivní pozvánečku nabídnu za chvilku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16. zářijový večer, jedete dál na vlnách jihu, středa je v běhu, na velké slavnosti burčáku a vína proběhnou letos i v Židlochovicích. Letos událost připadla na 26. zářijový den. V čase mezi 14. a 22. hodinou tam ochutnáte spoustu vzorků burčáku a vína vůbec. K tomu zvěřinové speciality, klobásky, sýry a další slané i sladké dobroty. Hrát bude cymbálová muzika Dur z Hodonína. Takže slavnosti burčáku v Židlochovicích už 26. září. My si ho zdravíme i do Židel a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný a pokud možno klidný večer vám všem přeje Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Rádio Jih.

0: Ve středu večer zůstáváte si hem, no a já vás, tak jak jsem slíbil, v rámci dnešních novinek zavedu i do Věžek, kde se chystá další zahrádkářská a kutilská výstava Zahrada Věžky podzim 2026. Ta proběhne v termínu od 25. do 28. září, a to každý den od 9 do 16 hodin. V nabídce nebudou ani tentokrát chybět květiny, stromečky, pomocníci do domácnosti, také spousta jídla a pití, lokálních produktů, ale i hudba a program pro děti. Takže nezapomeňte, podzimní zahrada Věžky už od 25. do 28. září. Středeční večer na jihu běží, no a já vám všem, kdo jste s náma, přeji pokud možno pohodu a klid, a k tomu přidávám další songy, tak se bavte. Sihu vám přejeme klidný 16. zářijový večer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo je to tak, září ve své druhé polovině a s ní další zářijová středa. K tomu navíc platí, že dnes ve jménem kalendáři Ludmila, zítřek, tedy čtvrtek, bude patřit Naděždám, no a v pátek Krištof oslaví své jmeniny. Taky tento týden slavte, co se dá. Já dnes zdravím Rambo dílnu Mary Svobody do Brna. Chystám další pecky a s nima spoustu novinek z naší Moravy. To vše v další hodině, tak zůstaňte se mnou a užijte středeční večer. Z Hodoní na vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimaba. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, další zářijový týden ve své polovině, vy jste si Hema, já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky i trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů.

0: I ve středu večer zůstáváte na vlnách jihu, babí léto si dalo na chviličku prázdniny, no ale já i tak nabídnu pozvánku na oblíbené hustopecké burčákové slavnosti, kterým bude patřit tento víkend. Více k další moravské události přidám už za chviličku, tak zůstaňte s náma a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia jihu přejeme pohodové středeční finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer na vlnách jihu běží, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda a platí, že hustopeče se připravují na další ročník extrémně oblíbených burčákových slavností. Ty v letošním roce připadly na tento víkend, tedy na dny od 17. do 19. září. Recesistická akce připomíná vinařskou historii města, spousta zábavy, soutěže, ochutnávka burčáků v čele s purkmistrem a končely města či jarmark. To vše vás tam bude čekat. V rámci letošního ročníku pak vystoupí například Yes Brothers, Čechomor, Pilsner Jazz Band, Benjo Band s Ivanem Mládkem a MIG 21. K tomu plno dalšího doprovodného programu jídla, pití, prostě velké burčákové slavnosti v Hustopečích, tak jak je máme rádi už tento víkend mezi 17. a 19. zářím. Další typy hu, dnes burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Středa v běhu, tak se mějte fajn, si hu vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve středu večer zůstáváte s Jihem, před námi druhá půle letošního září. No a já přidám informaci k letošnímu krojovanému bzeneckému vinobraní, které proběhne už o tomto víkendu mezi 18. a 20. zářím. Vrcholem bude i letos sobotní odpoledne, které bude patřit slavnostnímu průvodu krojovaných, v němž nechybí Bacchus s nymfami, s hraběnkou a správcem. Lákavá je i přehlídka souborů, muzik, ochutnávka burčáků a ročinkových vín místních vinařů ve výchách i ve sklepech s kulturním programem. Tedy bzenecké vinobraní už tento víkend od 18. do 20. září. Tak se tam zastavte. Do Bzen se při středě pozdrav a další songy, tak se bavte, z Hodonína vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslechnete po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih. Počasí.
1: Jste si hem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky i trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů. Takový bude čtvrtek, před náma je ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, zhododní na vás i dnes večer, zdraví. Se v Pouda.

0: vydržíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu středeční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky, trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

Rádio J. Hrajeme hity pro

0: po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 16. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky i trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů. Každopádně i dnešní noci budeme na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih. Počasí.
1: Moravo, je tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 17. září. Po zbytek noci bude na Moravě zataženo, k tomu přehánky, bouřky i trvalejší déšť a teploty od 12 do 15 stupňů. Ve čtvrtek ráno pak zataženo se slábnoucím deštěm, později pak oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty od 18 do 22 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc, pohodový čtvrtek a skvělé finále dalšího zářijového týdne.

vyhrávejte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte, po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14.